0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Co?

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympik, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín jde za mnou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti. Ano, a osvěžíme se humorem. Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky jedna z pěti z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Humoriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušující opery skladatela Rossiniho Barbier Sevilský, kterého v Čechách poznají jako lazobníka. Bol to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, velmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rozina zpěvá, teraz Figaro, opäť Rozina a zas Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa zpěvá v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdává sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rozinou.
3: Teraz sa aj Rozina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj, chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rozina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, páčně to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru. A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, ne, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Mám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... Což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: A no a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jdi to zpívat po pinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se nepotkali v Humoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A jde. Už jsme hráli country pak. A...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do Humoriády. Aleš Ulmi naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojíme. Že tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: A šipkový čaj, pane Ulm. Ano. Vařím do dneška.
5: Pořád výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to vím. Jasně, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak.
5: Ano.
6: Manželem. Děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych B.
3: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme. Děkujeme. Mějte
5: díky.
3: Se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn. No, se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. Znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22, ne?
8: Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi si. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
8: No tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka... Tu odměnu dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, hned to bude, soudružiteli, čestěte. Tak, Helenko, a honem novej papír.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu. Takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
3: Myslíte tři princové, takže ano. Mirek Horníček a Mirek Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a
5: Miloš Kopecký. Ano. A ten dělal toho bojovného Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i místo. Po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takové setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už jsou
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko, v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
11: Znáš mě?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, volba, dostala děkujem. Bot, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
1: díky, taky, máme to na střídačku, kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
6: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, ale... správně, já, protože to... ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni
9: to
1: ale víme, že tři.
9: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. S koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: kopec.
9: Musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
6: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
6: Aha, tak ne.
10: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
10: No, ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
10: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
6: No, že jo.
9: To teda. Ten by stál za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
11: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný
1: pikantnosti.
11: Takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
11: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
11: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
11: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek,
11: jo? Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
11: To není možný.
1: Ne?
11: Ne.
1: Ne?
11: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohle to zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
11: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky. Ne,
11: já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
11: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Mít double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
11: Ano, ano.
1: Vepište.
11: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
11: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
11: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
11: Ne, přes
1: každý
11: mezeru.
1: Na jiné straně přes mezeru.
11: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
11: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida,
3: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká
3: jo,
2: že,
3: jo.
2: To je dávno, ale že?
3: To je
2: dlouho. Jestli jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem
1: přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak mě vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte
3: a prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás, tak, díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám, co já dělám, já hulákám.
6: Jsi slyšel, hulákáš?
5: Kdy jsi to řekla?
6: Jsem řekla, hulákáš.
5: Promiň.
6: Prostěme, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Ta zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou hodinku, prosím tě.
6: Tebe, ta malá.
5: Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Do bijáku je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
5: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital!
6: No.
5: Se smolil a šmudlil s tou operou 5 let a ty to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
6: Učíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mám něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvej, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: No,
6: ale až se podíváš na tu pračku.
5: Prosím tě, mohla bys naskavně říct. Co? Proč si pořád jednu věc podmíňuješ druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No co?
5: Babiša jsem přišla místo drbů ve Sláví, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
6: Prosím. Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co
6: když se babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Hroba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už dneska každý dítě ví, co je to elektrický proud, no. Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne, tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak není, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát, babička, budeme muset zítra brát my!
5: To je pravda. Jak bychom to udělali? No to je sínu, to je bere opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpem babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
5: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Ano, hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy nebudete
0: odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět. Pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína. Ano, je to tak. No, znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání, tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem, nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
2: mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam vzpomněl teď, krásně,
2: nestydím
1: výborně.
2: Se.
1: Tak,
2: no.
1: Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
2: Děkujem.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
4: Nazvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit?
5: Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 klíč. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeum. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
5: no, to taky.
4: Povídá, dej mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek jakoby od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkováš
5: tam
4: asi, ne?
5: Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
5: Jseš podvodník.
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláčko, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si tu zahrál šachový turnaj, no,
5: no
4: tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a...

0: Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
1: Děkuju, bylo to bezva.
0: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradecká radnice chce zachovat semafory na Moravském předměstí. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Vědci popsali skvělý orientační smysl sandáta obecného a dnes bude maximálně 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Provizorní semafory na dvou křižovatkách na Moravském předměstí v Hradci Králové zůstanou dál v provozu. Silničáři je v roce 2024 nainstalovali kvůli objížďkám při přestavbě křižovatky Mileta. Světelná signalizace podle náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 zlepšila bezpečnost i plynulost dopravy na největším hradeckém sídlišti, kde žije okolo 30 000 lidí.
3: Myslím si, že je jako korektní a že je správné je tam zatím ponechat. Mimochodem na obou křižovatkách se plánuje jejich rekonstrukce, která počítá potom s trvalým signalizačním zařízením a nepřipadá nám ideální, abychom ho teď odstranili, pak ho tam zase trvale vrátíme. To znamená, ten pronájem ještě bude prolongován až do té doby, než dojde k rekonstrukci obou křižovatek.
2: Základní škola Školní ve Vrchlabích chce zvýšit počty dívek ve sportovních třídách, kde zatím převažují chlapci. Upravila proto talentové zkoušky. Dosud zájemci absolvovali 4 silové disciplíny a dívky byly podle ředitele Jaroslava Plevy v nevýhodě.
4: Přidali jsme tam třeba překážkovou dráhu, přidali jsme tam výdrž ve schybu, což holkám šlo taky perfektně, a přidali jsme tam předklon, aby jsme věděli výdrž v předklonu, aby jsme věděli flexi, protože ty děti jsou hodně zkrácený, takže to taky holkám hodně pomohlo.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Jak to bude ve vysílání Českého rozhlasu, popisuje jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
5: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
2: Omezení podle Erlebachové splní požadavky zákona a kodexu. Vědci z Akademie věd nově popsali pozoruhodné navigační schopnosti sandáta obecného. Pomocí moderních sledovacích metod zjistili, že se tento sladkovodní predátor i za tmy vrací na stejné denní útočiště. Za potravou přitom pravidelně putuje až 4 kilometry a přesto se vždy vrátí na stejné místo. Poznatky můžou podle hydrobiologa Milana Říhy z Biologického centra Akademie věd pomoct lépe porozumět prostorovému chování ryb a optimalizovat jejich chov.
6: Jsme schopni o nich vědět mnohem víc a i o těch jejich schopnostech, že víme třeba, který části nádrže navštěvujou. Jsme schopni vlastně třeba i lépe chránit a dá se to využít jak v tom managementu, tak i v obecní biologii.
0: Sport.
2: Český cyklista Matias Vacek dojel 12. v závěrečné etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové 3. místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France formu Slovinec Tadej Pogačar.
0: Počasí.
2: Kránu se ojediněle vytvoří mlhy, přes den bude polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách, místy přehánky nebo i bouřky. Teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku je do poloviny září kvůli opravě mostu uzavřená silnice mezi obcemi Křičov a Červeněves. Objízdná trasa vede přes Smidary.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 5. hodině ranní začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 22. června, dnešek je 173. dnem, kdybyste to potřebovali vědět, tady samozřejmě 173. dnem v tomto roce. No a svátek má Pavla, to je důležité vědět, takže zdravíme, přejeme všechno nejlepší. No a poslouchejte nás i dnes, za chviličku pro vás máme totiž třeba důležité informace, pokud pojedete autem někam k moři nebo na hory, ať už totiž pojedete kamkoliv, měli byste si nechat určitě zkontrolovat auto nebo se podívat na pojištění, jak se na dlouhou cestu připravit tak, aby nás nic nepřekvapilo, nic nezaskočilo, řekneme v první reportáži dnešního Dobrého rána už za malou chvíli. No a písničky nám taky den zpříjemní, Ilona Čáková jako první, pak tady budou Rangers, Marek Ztracený, Jakub Šmit od mikrofonu, tady pěkně zdraví, ještě jednou přeju dobré ráno a hezké pondělí.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 22. To znamená, je před námi poslední týden školy, začnou pak prázdniny, léto nám taky začalo a taky je tu zase čas dovolených. Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko, tak do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, tak byste se měli zase dobře připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta anebo třeba i pojištění, které nepomůže potom, když je potřeba.
1: Před cestou do zahraničí by řidiči měli zkontrolovat povinnou výbavu. Třeba do Polska je navíc potřeba i hasicí přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Auto by taky měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
2: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř. Pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy. Pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se dohušťujou.
1: Sebou bychom pak měli mít řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod. Právě nehody a různé technické závady totiž lidé z Česka v zahraničí řeší nejčastěji, vyplývá z dat České asociace pojišťoven. Její mluvčí Tomáš Pavlík do zahraničí doporučuje mít zajištěnou asistenční službu. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
3: Řidiči mají často si dano jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: Některé asistence zahrnují i zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta. V noci před cestou by měl řidič spát alespoň 6 hodin a na cestu naplánovat pravidelné přestávky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
1: V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ uvíznutí v koloně. A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, měli by zpomalovat postupně. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je pondělí 22. června, jak už jsme říkali, 173. den v tomto roce, svátek má Pavla a narozeniny oslaví třeba americká herečka Meryl Streepová, bude jí 77 let. Narozeniny má i filmová dokumentaristka Helena Třeštíková, té bude taky 77, no a slaví i americká zpěvačka Cyndi Lauper, té bude 73. Všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Teplota tady v Hradci Králové kolem 18, možná i 19 stupňů Celsia, to též v Jičíně, i v Rychnově nad Kněžnou, taky v Náchodě je takhle vysoká teplota a v Trutnově o něco chladněji, tam kolem 16 nebo 17 stupňů. Teď ráno se můžou tvořit mlhy, přes den pak bude polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách, místy přehánky nebo i bouřky. Teploty opět vysoké, 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 stupně Celsia a bio bude na dvojce střední zátěž.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Marek Ztracený dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě tady máme Marii Rotrovou, taky Tanita Tikaram zaspívá, než bude 17:30, což bude za nějakých 9 minut. No a ještě Josef Černý taky poradí, je tu spotřebitelský servis, no a v něm se dnes ptáte na rezervační poplatek, kdy ho můžete získat zpátky a kdy ne. To nám teď Josef Černý všechno poví.
1: Dnešní dotaz poslal pan Honza. V autobazaru jsem si vyhlédl auto, ale protože jsem se o nákupu potřeboval poradit ještě s manželkou, složil jsem prodejci proti podpisu 2000 korun zálohu. Doma nákup neprošel, proto jsem požadoval peníze zpět, což prodejce odmítl, protože záloha prý byla nevratná. Kdo je prosím v právu? Pane posluchači, záleží na tom, jak byl doklad formulován. Pokud se jednalo o zálohu na kupní cenu, ke koupi nedošlo a vy máte nárok na vrácení peněz. Jestliže byly peníze určeny na to, aby vám prodejce například 2 dny podržel auto, on to splnil, potom nárok na vrácení nemáte.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Opravovaný podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové je ode dneška znovu průchozí. S dalšími krátkodobými uzavírkami budou muset lidé počítat v srpnu a v září. Na Vrchlabské základní umělecké škole Karla Halíře začínají talentové přijímací zkoušky. Dnes se skládají mladší zájemci o hudební a literárně dramatický obor. Zítra starší a ti, kteří chtějí navštěvovat výtvarný obor nebo školičku pro nejmenší. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří od července přechází na ministerstvo kultury, se dnes sejdou s šéfem rezortu Otou Klempířem z Motoristů. Tématem by měl být přesun agendy národnostních menšin. Někteří zaměstnanci s přesuny nesouhlasí. Bojí se, že ohrozí agendy, které řeší. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale tvrdí, že nový systém bude efektivnější. Přibližně do konce července můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky, a to kvůli poloze slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd se můžou objevit i za jasného počasí. Tenistka Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu ke čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 Grand Slamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu. Oznámili to na sociálních sítích. A dnes bude polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

zem, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Právě Deň tisk.
1: O čem si tady dnes přečtete v novinách? Třeba v dnešním Právu je pozvánka do Rychnova nad Kněžnou. Muzeum v Rychnově na den, na jeden jediný den, totiž vystaví obraz Františka Kupky. Vernisáž výstavy Sacra Familia, která bude teď v pátek 26. června v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, bude mít skutečný nádech výlučnosti. Jenom právě pro tento den, to znamená pro pátek 26. června, tady bude vystaven obraz Františka Kupky, rodáka z nedalekého Opočna a průkopníka abstraktního umění nazvaný Čáry, plochy, hloubka z roku 1913. Obraz o rozměrech 72x66,5 cm bude určitě nejvzácnějším exponátem této výstavy. Představit v Rychnově originální dílo Františka Kupky, byť na jeden jediný večer, považujeme za mimořádnou kulturní událost pro celý region. Po skončení vernisáže se pak dílo vrátí zpátky do soukromé sbírky, upozornil a řekl k tomu ředitel muzea Tomáš Zelenka. Podrobnosti na straně číslo 16 v dnešním Právu, takže tam si ještě můžete přečíst podrobnosti k tomu, co vás v pátek v Rychnově nad Kněžnou čeká. No a já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Tady je článeček o tom, že prudká bouřka a vichřice utnuly v sobotu odpoledne metalový Dead Fest v kempu Brodský u Červeného kostelce na Náchodsku. Proudy vody poškodily hudební aparaturu a promáčili pódium. Také ho podmáčili zároveň a tak se začalo nebezpečně pohupovat a naklánět. Organizátoři sice včas odpojili elektřinu, ale promáčenou techniku už nemohli pak posléze z bezpečnostních důvodů po té přehaňce zase zapojit. Podrobnosti v Mladé frontě dnes. Tak a ještě Krkonošský deník tady mám a tady je rozhovor s ředitelem Moravcem o pracovnících zprávy nevoli starostů i práci v daleké Kolumbii. Lesnictví se věnuje ve Finsku nebo věnoval ve Finsku, ve Švédsku, v Německu a dokonce i Kolumbii. Žije ve Svobodě nad Úpou, učí také v Trutnovské lesnické škole. No a ve čtvrtek, jak všichni víme, se ujal pozice ředitele správy Krkonošského národního parku. Na prvním místě je ochrana jedinečné krkonošské přírody, kterou je potřeba zachovat pro další generace. Chci větší otevřenost správy a její předvídatelnost, řekl k tomu právě nově zvolený ředitel Krkonošského národního parku Petr Moravec. Poté, co ho tedy ve Vrchlabí na tiskové konferenci minulý týden jmenoval do funkce ministr životního prostředí Igor Červený. S Petrem Moravcem je tady rozhovor na straně číslo 3 v dnešním regionálním deníku. Samozřejmě, ať už je to ten krkonošský, rychnovský, náchodský, hradecký, jičínský, všude to najdete, tak se můžete podívat, přečíst si. A my se do novin podíváme za hodinu znovu, jako vždycky v dobrém ránu, abychom z nich vybrali i další témata.

0: počasí.
1: Teploty. Teď kolem 19 stupňů Celsia, třeba tady v Hradci Králové konkrétně, na některých místech mohlo být určitě v Česku i 20 stupňů Celsia, a tedy mohli jste zažít tropickou noc. No, teploty, co se týče dne, tak budou šplhat opět až ke 30 stupňům Celsia. Teď ráno se můžou někde objevit mlhy, přes den pak bude polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách, tedy místy přehánky nebo i bouřky. A teploty, jak jsem říkal, 27 až 30, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Biozátěž bude na dvojce.
0: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Proudy, řeky táhnou k nám. Tvou

0: Tak asi víte, v minulých dnech, minulý týden měla zpěvačka Eva Farná 3 velké vyprodané koncerty v Praze, v Edenu. Byl to ohromný úspěch. Prý mohla okamžitě během jednoho jediného dne vyprodat i 4. koncert, jaký o ní byl zájem, ale bohužel ta všechna technika velká byla nasmluvaná, byla ze zahraničí a musela zase putovat dál, takže to nešlo. Eva Farná, jak se někde svěřila, to i oplakala, že už to nejde dál, ale i tak to byl fenomenální úspěch. No a tak jsme se dětí ve školce zeptali, tedy konkrétně Tereza Beránková, co to ten koncert vůbec je?
1: Znáte někoho, kdo měl teď velký koncert?
2: Krištofův brácha.
3: Eva Farná.
1: A kde?
3: To nevím. Nikde koncerty, kde se pořádí. Dneska máme mé koncert.
1: A co budete zpívat?
3: Nějaký písničky.
1: A těšíte se?
3: Jo. Třeba my dneska budeme to mít besídku jarní.
4: Budeme tam mít 5 minut v Africe a Jumbo.
1: A přijde se na vás někdo podívat?
4: Mámka s taškou a s babičkou a s tetou.
3: Mě babička a děda a druhá babička s dědou, mámka, táčka a brácha.
5: Můj babičky vnuk a ještě babička, druhá babička, můj táta, moje ségra a moje mámka.
1: A co na koncertě děláte, když se vám to líbí?
4: Tleskáme.
3: Tleskáme? Pískáme.
6: Křičíme, že je to super.
7: A takhle to vidíme my.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Hořická radnice obdržela do participativního rozpočtu 12 návrhů. Radnice v Hradci Králové plánuje další prodej dvou historických domů v centru města. Vláda má dnes rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře a v pondělí bude maximálně 30 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Obyvatelé Hořic v Podkrkonoší poslali do participativního rozpočtu pro letošní rok celkem 12 projektů zaměřených na sport, veřejný prostor, dopravu i volnočasové aktivity. O tom, který z nich získá podporu a bude skutečně realizován, rozhodnou sami občané v hlasování, které začne v srpnu.
2: Mezi letošními návrhy nechybí projekty zaměřené na sportovní vyžití. Zájemci navrhli například vybudování diskgolfového hřiště nebo sportovních kurtů. Nechybí ani projekty na revitalizaci travnatého hřiště či projekt odpočinkové zóny u rozhledny Hořických lům. Do konce července bude všechny návrhy posuzovat odborná komise. Její členové budou hodnotit hlavně technickou proveditelnost, majetkoprávní vztahy a finanční náročnost. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Hradec Králové chce prodat další historické budovy v centru města. Po nedávno schváleném záměru prodeje renesančního Cejpova paláce teď radnice připravuje taky prodej dvou památkově chráněných sousedních domů mezi Velkým náměstím a Klicperovým divadlem. Za oba projekty bude požadovat nejméně 48 milionů korun. Město pro objekty dlouhodobě nemá využití, říká pirátský náměstek primátorky Pavel Vrbický.
3: Rada navrhuje zastupitelstvu, aby schválilo záměr prodat dvě budovy, Červený dům v Tomkově ulici a v Dlouhé okresní knihovnu. V ideálním případě bychom chtěli, aby zájemce koupil obě dvě ty budovy.
1: Pokud záměr prodeje domů schválí zastupitelé, mohlo by město výběrové řízení na jejich prodej vypsat na podzim. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazků aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
4: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat. Sport.
1: Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku pátý a po dvou týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Suzuki. A čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3. Navázali tak na sobotní úvodní vítězství v turnaji nad Finskem. Počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vambergem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli opravě vozovky doprava řízena kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A 4 minuty po 6. pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, pěkně vás zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu. Dnes je pondělí 22. června. No a zatímco na mnoha místech Královéhradeckého kraje začínají pomalu v těchto dnech promítat letníky, na Vezdobnici v Orlických horách si bohužel připomínají jedno opačné smutné výročí. Před 40 lety tady totiž skončil provoz místního kina s neopakovatelnou horskou atmosférou. Jsme se zeptali jednoho pamětníka tehdejších časů, konkrétně tedy Pavla Dařílka, který který v kině promítal. No a všechno uslyšíte už za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak určitě vstávejte s námi. Dobré ráno ještě jednou a úspěšný start do nového týdne.

0: Jiří Korn dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 4 minuty před 6:45. Pěkně vás vítáme, dobré ráno, hezké vstávání. No a míříme na Rychnovsko, jak jsem slíbil. Obyvatelé z Dobnice v Orlických horách i letní prázdninoví turisté si letos připomínají jedno smutné filmové výročí. Přesně před 40 lety se totiž přestalo promítat v tamním originálním kině a dodnes ho nic bohužel nenahradilo. Malé horské kino ve Zdobnici mělo ve své době návštěvnost kolem 2000 diváků ročně. Topilo se tam v kamnech, protože na horách je pořád chladno, a tak prostor sálu občas osvětlili i plameny a vylétávající jiskry. V rozhovoru s naším reportérem Jiřím Hofmanem na kino vzpomíná Pavel Dařílek, který tam promítal.
1: Pane Dařílku, jak jste se ke kinu ve Zdobnici vlastně dostal?
2: Ve Zdobnici v kině promítal můj otec a já s ním jakožto student. A nejprve jako žák základní školy se přetáčely filmy, to byla práce, táta musel pro filmy jezdit až na dráhu do Rychnova, pak to zase odvést zpátky. A byla to jediná kultura v té době.
1: Jak kino tehdy vypadalo a jak se postupně měnilo?
2: Začátek byl někdy v roce 66, pak se v rámci akce Z celé kino přestavilo už do šikma a vyměnili se i projektory, to už byly uhlíkový, z začátku byly lampový, si pamatuju jako dítě.
1: Je něco, co vám z té doby utkvělo v paměti jako zvláštnost?
2: Řeknu vám raritu, že tady nebyla ještě elektrifikace, takže tady byla turbína, konkrétně tady na pile, kterou obsluhoval taky můj otec, a když se mělo promítat v kině, tak všichni museli jít do kina z toho důvodu, aby někdo nenechal doma svítit žárovku, protože pak by ten lampový projektor nedosvítil na plátno, takže kultura byla zajištěna.
1: Jaká byla tehdy v kině atmosféra?
2: Velice dobře si pamatuju, že tam byla úžasná atmosféra, nebyl žádný internet, televize, tam nedávali nic. Byl tam i bufet tenkrát, žádný popcorn, jo, jako dneska, ale tatranka a čaj, a fungovalo to úžasně.
1: Jaké filmy se tehdy promítaly?
2: Byla teda nevýhoda, že asi 70, možná 80% filmů muselo být z produkce socialistických států. Jsme s otcem jezdili do Hradce objednávat vždycky na sezonu, protože se promítalo o prázdninách červen, srpen. Objednávat ty filmy, tak otec mohl jenom asi 20% a ještě to byly cenzurované filmy samozřejmě, ale přesto ta návštěvnost byla úžasná.
1: Jak to v kině fungovalo během promítání?
2: Samozřejmě topilo se tam v kamnech uhlím dřívím a samozřejmě v kině musí být tma a někdy se ty kamna rozpálí do červena, takže trošku narušovali, ale dalo se.
1: Pamatujete si, kdy kino skončilo?
2: To muselo být těsně potom 85-86. To jste mě trošku zaskočil.
1: Co se s budovou kina děje dnes?
2: No, tak to je soukromý majitel. Snaží se to jako opravovat. To kino tam v podstatě ještě je. Kdyby se tam nejsou ještě lavice.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak nás čeká i dnes teplo, stále teplo, jak se píše v předpovědi Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kterou nám před chviličkou poslal. Bude polojasno až oblačno, ráno a potom i večer může být jasno, odpoledne se budou ojedinělé objevovat přehánky nebo bouřky a teploty dnes 27 až 30, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Noc nás čeká s minimem oblačnosti, jak se tak dívám, bude jasná až polojasná, teploty 18 až 15, no a zítra v úterý bude den taky slunečný, bude polojasno až jasno, teploty zítra 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové, rád připomenu těm, kteří vstali před malou chvílí, že dnes je pondělí 22. června a že má svátek Pavla, tak zdravíme, přejeme všechno nejlepší samozřejmě. Můžu ještě dodat, že narozeniny potom oslaví třeba americká herečka Meryl Streepová, dnes bude jí 77 let a má je i americká zpěvačka Cyndi Lauper, té bude 73.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Lucie Vondráčková, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pozvu vás k našemu dnešnímu vysílání. Dnes dopoledne po 11. hodině bude naším hlavním tématem v radioporadně strava pro hormonální rovnováhu a víc už nám k tomu všemu řekne Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a taky ředitelka spolku Fair Potravina, která přijde právě dopoledne po 11. hodině do radioporadny. No a pak Oskar Hess si v pořadu po 13. hodině osobnosti Česka, kdy si zve významné osobnosti, které ve svém životě a profesně něco dokázali, bude povídat s šéfem, s bývalým šéfem pražské Mordparty Josefem Marešem. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: A osobnosti Česka si můžete tady poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak jsem říkal, hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší systém poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Stávka se projeví ve vysílání obou médií. Podrobnosti přineseme v příští hodině. Restaurátoři kvůli prasklinám v materiálu opraví pomník mistra Jana Husa v Sukových sadech v Hradci Králové. Práce za přibližně 450 tisíc korun budou hotové do konce roku. Vědci z CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a reagují na poškození nebo stres. Výsledky můžou vést k lepší ochraně korálových útesů. Po téměř 4 letech od zahájení soudního řízení dnes dopoledne Krajský soud v Olomouci vynese rozsudek v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí 18 lidí, včetně 2 firem. Vinu odmítají. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saudskou Arábií 4-0 a posunuli se do čela skupiny H. Za nimi jsou Uruguay a Kapverdy po vzájemné remíze 2-2. Ve skupině G je ve vedení Egypt po výhře 3-1 nad Novým Zélandem. Írán předtím remizoval s Belgií 0-0. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno a večer jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Kukulovy ulice. Omezení tam potrvá do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Ranní kávě, denní tisk.
1: Je to tak, 9 minut po půl sedmé, otvíráme dnes už po druhé noviny. No a dnešní Hradecký deník píše třeba o mimořádné aktivitě klíšťat. Pozor si dejte na horách. Především v Královéhradeckém kraji jsou v těchto dnech klíšťata velmi aktivní. Na většině území kraje platí stupeň číslo 4, kdy je podle meteorologů aktivita klíšťat vysoká. Hlavně v Orlických horách a v Krkonoších je ale mimořádná. To je nejvyšší stupeň aktivity. Při obou nejvyšších stupních aktivity meteorologové doporučují použít repelent a večer i ráno prohlédnout celé tělo. Doporučují také vůbec nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů a pohybovat se pouze po zpevněných cestách. Takže podrobnosti v Hradeckém deníku, dávejte pozor na klíšťata v tomhletom období. Já už se dívám také do Hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Landscape Fest a konference nás dnes čeká v Hradci Králové. Mnoho hostů a expertů dnes vystoupí na konferenci u příležitosti Landscape Festivalu Hradec Králové 2026, tedy čtyřměsíční přehlídky krajinářské architektury a umění ve veřejném prostoru v Hradci Králové. Konference se koná v Muzeu východních Čech už od 10 hodin dopoledne a od 17 hodin je potom připravená moderovaná debata se zapojením veřejnosti. Takže na tu 17. hodinu si klidně můžete přijít také popovídat o veřejném prostoru, třeba v Hradci Králové a jiných městech s odborníky do Muzea východních Čech v Hradci Králové. Podrobnosti přinesla Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký. No a v Právu najdete rozhovor velký dvoustránkový s druhým českým, tedy budoucím astronautem Alešem Svobodou, který říká, dokud raketa neodstartuje ze Země, mise není splněna. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi, díky němuž se Češi stali třetím národem v kosmu tenkrát, do něj příští rok zamíří i Aleš Svoboda. Vojenský stíhací letec v rozhovoru pro dnešní Právo zmiňuje, jakou příležitostí je pro Česko skutečnost, že by právě on byl vybrán tedy pilotem budoucí posádky. Je tady i stovky hodin specializovaného výcviku, které je ještě čekají. No a rozhovor s Alešem Svobodou už si tady můžete přečíst sami. Je to moc zajímavé čtení, zvláště pro vás, kteří se zabýváte nebo věnujete se třeba tomu, co se děje ve vesmíru nad našimi hlavami a zvláště potom té třeba vesmírné technice a technologiím, které dokážou člověka vynést prostě nad hranici přitažlivosti Země, dá se říci, a strávit tam nějakou dobu. Takže víc v dnešním Právu, jak jsem říkal, noviny zavíráme teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě jednou se do nich podíváme společně, a to zase za hodinu.

0: Jak víte, Brno patřilo o víkendu motorkám, no a při sobotní návštěvě Velké ceny se třeba prezident Petr Pavel dočkal taky velké pocty. Do pedoku svého týmu pozval hlavu státu, slavný doktor, legenda MotoGP a sedminásobný vítěz tohoto seriálu Valentino Rossi. Buongiorno, takhle pozdravil prezident při setkání slavného Itala v jeho mateřštině a krátce měli možnost si spolu také popovídat. No, my za chviličku ale budeme mluvit o té sportovní stránce. Startoval druhý, dojel třetí, přesto tedy motocyklista Filip Salač označil letošní velkou cenu České republiky za nejlepší závod jeho kariéry a on o tom mluvil taky v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas, takže za chviličku ho pro vás budeme mít v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Poslechněte si.
1: Počasí.
0: Stále teplo bude. Dneska nás čeká polojasno až oblačno. Teď ráno a večer může být i úplně jasná obloha. Odpoledne se pak budou ojediněle objevovat i přehánky nebo mouřky. A teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr k tomu povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní. Noc nás čeká s minimem oblačnosti, bude jasná až polojasná. Teploty v noci 18 až 15 stupňů. No a zítřek bude také dál slunečný, bude polojasno až jasno a teploty zítra 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Sport.
1: Tak se pojďme ohlédnout za tím, co se dělo v Brně teď o víkendu. Filip Salaj skončil v domácí velké ceně České republiky třetí a v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto 2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu se po startu z druhé příčky propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je dokázal zase získat zpátky. No a Český rozhlas byl přímo u toho.
2: Salač žádnou závěrečnou chybu neudělal, dojel na třetí pozici, takže po Jakubu Kornfejlovi a roce 2018 je tu další pódiové umístění českého pilota.
3: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal. Vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla, smůla se mě nechytla a hrozně moc to pro mě znamená.
4: Říkal po závodě šťastný a unavený Filip Salač. Před novináře usedl silně spocený a s rozepnutou kombinézou.
3: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat, bylo šílený horko a jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu, jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu scholaboval.
4: Řekl po druhém pódiovém umístění v řadě jediný český zástupce v seriálu Mistrovství světa Filip Salač. Po dalším úspěchu se opět nevyhnul otázce na potenciální přesun do královské kubatury MotoGP.
3: To se musíte zeptat mýho manažera. Je to můj sen, ale je mi to teďka jedno. Já chci, aby mě život bavil tak, jako mě baví teď. A popravdě radši budu jezdit vepředu motodvojkách, než abych jezdil ve špatném týmu v uvozovkách na kostu MotoGP.
4: Vyprávěl třetí muž ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 Filip Salač. Z vítězství se na Masarykově okruhu radoval díky předjížděcímu manévru v poslední zatáčce Španěl Ortolá. Z Brna David Prouza, Český rozhlas.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert.

0: Přijďte na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Geopark v Českém ráji bude obhajovat titul světového dědictví UNESCO. Hradecký fotbalový stadion mění jméno. Zaměstnance úřadu vlády budou kvůli přesunu agent jednat s ministrem kultury. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Do geoparku v Českém ráji dnes dorazí členové instituce UNESCO. Vedení geoparku bude obhajovat titul světového kulturního dědictví po tom, co v loni dostalo výstrahu, takzvanou žlutou kartu. A to mimo jiné kvůli spolupráci s některými institucemi, které mají údajně prodávat kameny nejasného původu. Pokud geopark chyby nenapraví, může o titul přijít. Pokračuje ředitelka geoparku Jana Lebedová.
4: A nyní po dvou letech sem opět přijedou dva zástupci UNESCO, jeden z Islandu a jeden z Iránu, aby právě zkontrolovali, jak jsme si poradili s doporučeními a potom i s nějakými výhradami.
3: Fotbalový stadion v Hradci Králové mění název. Malševická aréna se od 1. července stane Finep arénou. Developerská skupina se zároveň stává hlavním partnerem klubu. Ten v uplynulé sezóně lákal do hledišť v průměru přes 6 000 diváků a teď ho čekají i zápasy v evropských pohárech. Doplňuje hradecká primátorka a předsedkyně dozorčí rady klubu Pavlína Špringrová z HDK.
5: Není to přece nic překvapivého, druhým největším majitelem nebo akcionářem je zástupce této společnosti. Teď vlastně klub bude mít jako zajímavý určitě také finanční přínos z toho renamingu.
3: Zaměstnanci úřadu vlády, jejichž agenda se přesouvá na ministerstvo kultury, by se měli sejít s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Schůzky by se měla účastnit i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Podle zástupců zaměstnanců Strakovy akademie Ondřeje Medala by dnes měli mluvit o přesunu agendy národnostních menšin.
6: Cílem té schůzky má být vyvrácení našich obav, dále také vysvětlení smysluplnosti, objasnění deklarovaného zvýšení efektivity a obecně celkových přínosů toho přesunu.
3: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Ti s ní nesouhlasí.
7: Sport.
3: Během grémia Ligové fotbalové asociace bude dnes rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Slezský klub se ale proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže se stoupí Dukla Praha, která v předchozí sezóně skončila poslední. Pražský klub by se zachránil jen v případě, pokud by byl sestup Karviné pravomocný už před losem.
7: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a večer jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severovýchodní a v bouřkách zesílí. A biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku je kvůli stavebním pracím až do konce letních prázdnin uzavřena silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo hradiště a Žereč.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Minuty tichá ve vysílání nebo spožděné začátky pořadů nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce shrneme v reportáži už za malou chvíli, tak si o tom poslechněte. V Bleskovce dobrého rána si pak před půl osmou zahrajeme dnes o knížku z nakladatelství Kazda Láska pod italským sluncem, takže vás zvu a držím palce. Hned poznáte jednoho z dnešních narozeninových oslavenců, to už dopředu můžu teď takhle říct, jak budeme hrát a jak budeme o tedy knížku Láska pod italským sluncem soutěžit. Takže před 7:30 se těším. Dobré ráno z Hradce Králové, taky od Jakuba Šmita, no a jako další nám zaspívá Anna K. v dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezké pondělí 22.

0: 7 hodin 10 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a jak asi víte, pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví i ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy. Pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: V pondělí 22. června už jsme říkali, že má svátek Pavla, já myslím, že ano, ale vy jste možná ještě spali, tak moc rád připomenu a zmíním tohleto krásné české jméno. Pavlám blahopřejeme samozřejmě k jejich dnešnímu svátečnímu dni.
1: Počasí.
0: No a nás čeká stále teplo venku. Bude polojasno až oblačno. Teď ráno a potom taky večer může být obloha jasná. Odpoledne se budou ojediněle objevovat přeháňky nebo i bouřky a teploty 27 až 30 stupňů. Na horách 20 až 23. Vítr k tomu povane jenom slabý, proměnlivý nebo severovýchodní. Můžeme se podívat i na noc. Ta bude s minimem oblačnosti, bude jasná až polojasná a teploty 18 až 15 stupňů Celsia. A ještě zítřek, ten bude taky polojasný až jasný, takže slunečno víceméně. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Kdo by chtěl i výhled na ty příští dny, určitě si nezapomeňte přesně za hodinu poslechnout meteorologa Jaroslava Tučka, bude o tom mluvit v našem dobrém ránu, v našem ranním vysílání právě přesně za hodinu kolem 8:45.
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Například Trutnov. Kde se můžu zaregistrovat?
3: Mám tady digitální rádio.
4: Chtěl jsem se zeptat, to bude dálniční známka typu jako je na nákladní automobil?
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině.
5: Chtěl bych napsat báseň,

napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: No, verše pro vás nemáme, ale knížku ano, takže si teď o ní s námi můžete zahrát v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 7 hodin 22 minuty, bleskovka začíná naše ranní soutěž, takže vám přeju štěstí a držím palce, ať to dobře dopadne.
1: Bleskovka.
0: No a knížka, kterou tady pro vás mám, se jmenuje Láska pod italským sluncem, je z nakladatelství Kazda. V životě přijde chvíle, kdy se musí zvednout, usmát se a přestat čekat na svolení být šťastná, se tady píše. Hlavní hrdinka právě podepsala rozvodové papíry, cítí se ztracená a beze směru, dokud se nerozhodne doprovodit svou dceru na hudební letní tábor k italskému jezeru Garda. No a pod italským sluncem potom začíná objevovat nejenom krásu zdejší krajiny a vášeň k životu, ale i vlastní hodnotu. Tak, krásná knížka Láska pod italským sluncem tady na jednoho z vás čeká, no a vaším úkolem bude poznat, já už jsem to naznačil, dnešního narozeninového oslavence samozřejmě, a je to, řekl bych, královna českého dokumentu, tak snad povíte její jméno.
2: Třeba si vzpomínám na takovou dobu, kdy jsem právě přinesla do televize takový jako časozběrný cyklus o ženách, to byly 90. léta, a jeden, a říkala jsem, že bych chtěla sledovat 10 různých žen po dobu 5 let. A ten producent mi říkal, vy jste ale strašný megaloman.
0: Tak víte jméno tohoto megalomana a královny českého dokumentu, jestli ano, můžete zavolat, tady je telefon.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak koho pak máme na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló? Je tam někdo? Haló, haló?
3: Haló?
0: Ano, my vás slyšíme, dobrý den.
3: Je, dobrý den, já vypnu rádio, promiňte, já jsem nevěděla, že to patří mě.
0: Jo, to patřilo vám, to patřilo vám.
3: Takže já bych řekla, že to je paní Helena Třeštíková.
0: Výborně, ano. Rodačka z Prahy, jak se říkala, královna českého dokumentu Helena Třeštíková, dneska slaví narozeniny 77. Narodila se 22. června roku 1949, právě tedy v Praze. Co o ní? Musíme taky něco o ní povědět. Ona vystudovala FAMU, obor režii dokumentárního filmu. Od roku 1974 natočila více než 50 dokumentárních filmů nejrůznějších metráží, většinou s tematikou mezilidských vztahů a různých sociálních problémů. Ona už tam zmínila tu její oblíbenou metodu toho sběrného nebo časozběrného natáčení. Ona tam mluvila o tom dokumentu, který se týkal žen, ale já si vzpomenu, a vy možná taky, na jiné takovéhle vlastně dokumenty časozběrné. To byl cyklus, který se jmenoval Manželské etidy. Neviděla jste taky?
3: Ano, viděla, to se mi moc líbilo.
0: Mně taky, musím říct. A mně se i potom líbil ten návrat potom po letech, protože jsme zase měli možnost se ještě k těm manželům vlastně vracet a zjistili jsme, že některá manželství se rozpadla, některá vydržela. Opravdu je to královna českého dokumenta. Takže jí moc zdravíme, k 77. narozeninám moc blahopřejeme. Heleně Třeštíkové, no krásně jste si vzpomněla hned na to její jméno. I Helena vám nedala zabrat, že jo? Křestní jméno.
3: Ne, taky. Ne, já jsem měla sestru Helenu.
0: No takže. Takže to takhle krásně zaklaplo. Tak výborně. Tak vám blahopřeju, ať se vám hezky čte. Láska pod italským sluncem. Bude to určitě krásná romantika, parádní, která se na ty letní horké dny hodí. Tak si to hezky užijte. Vydržte na telefonu.
3: Děkuji.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
3: A přeji všem vám, všem posluchačům i vám hodně zdraví a ať se vám daří. Děkuji moc.
0: Děkujeme za tohle krásné přání. Nashledanou.

0: parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Opravovaný podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové je ode dneška znovu průchozí. S dalšími krátkodobými uzavírkami budou muset lidé počítat v srpnu a v září. Na Vrchlabské základní umělecké škole Karla Halíře začínají talentové přijímací zkoušky. Dnes se skládají mladší zájemci o hudební a literárně dramatický obor. Zítra starší a ti, kteří chtějí navštěvovat výtvarný obor nebo školičku pro nejmenší. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Přibližně do konce července můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky, a to kvůli poloze slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd se můžou objevit i za jasného počasí. Tenistka Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu ke čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 Grand Slamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu. Oznámili to na sociálních sítích. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno a večer jasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Chlumci nad Cidlinou kvůli stavebním pracím do konce června pokračuje uzavírka ulice Na Vinici. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Tak pojďme ještě jednou nahlédnout na stránky dnešních novin. Muzeum v Rychnově nad Kněžnou na jeden jediný den vystaví obraz Františka Kupky, píše Dnešní právo. Vernisáž výstavy Sacra Familia, která se uskuteční v pátek 26. června v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, bude mít skutečný nádech výlučnosti. Jenom právě pro tento jeden jediný den tady bude vystaven obraz Františka Kupky, rodáka z nedalekého Opočna a průkopníka abstraktního umění nazvaný Čár plochy hloubka 2 z roku 1913. Obraz o rozměrech 2 a 70 x 66,5 cm bude nejvzácnějším exponátem této výstavy. Představit v Rychnově originální dílo Františka Kupky, byť na jeden jediný večer, považujeme za mimořádnou kulturní událost pro celý region. Po skončení vernisáže se dílo vrátí zpátky do soukromé sbírky, upozornil ředitel muzea Tomáš Zelenka, a zve všechny tedy na pátek do Rychnova nad Kněžnou do muzea a galerie Orlických hor. Teď v pátek 26. června. Podrobněji o tom v článku na straně číslo 16 v Dnešním právu. Já už se dívám taky do hradecké přílohy Mladé fronty Dnes. Bouřka, prudká bouřka a vichřice utnuly v sobotu odpoledne metalový Deadfest v kempu Brodský u Červeného kostelce na Náchodsku. Proudy vody poškodily hudební aparaturu a podmáčily pódium, které se začalo nebezpečně pohupovat a kývat. Organizátoři sice včas odpojili elektřinu, ale promáčenou techniku už pak zase zpátky nemohli z bezpečnostních důvodů po přehánce zapojit, takže festival skončil. Podrobnosti v Mladé frontě Dnes. No a ještě jedno téma z dnešního krkonošského deníku, kde vidím rozhovor s novým ředitelem Krkonošského národního parku Petrem Moravcem o pracovnicích správy, nevoli starostů i o práci v daleké Kolumbii. Lesnictví se věnoval ve Finsku, Švédsku, Německu a dokonce i v Kolumbii. Žije ve Svobodě nad Úpou, učí v Trutnovské lesnické škole. No a ve čtvrtek, jak asi víte, se ujal pozice ředitele správy Krkonošského národního parku. Na prvním místě je ochrana jedinečné krkonošské přírody, kterou je potřeba zachovat pro další generace. Chci větší otevřenost správy a její předvídatelnost, řekl Petr Moravec poté, co ho ve Vrchlabí na tiskové konferenci minulý týden jmenoval do funkce ministra životního prostředí Igor Červený. Takže rozhovor s ním si můžete přečíst na straně číslo 3 v dnešních denicích, ať už je to ten krkonošský nebo hradecký, jičínský, náchodský, snad jsem na žádný rychnovský, možná na rychnovský jsem zapomněl, prostě ve všech mutacích dnešních regionálních východočeských deníků. Tak mrkněte, my noviny zavíráme teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a za 4 minuty už bude 7:45.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, to byla Madonna, teď téměř ve 7:45. Připomenu, že radioporadna dnes bude o správné výživě a stravě, dnes teda konkrétně to bude strava pro hormonální rovnováhu a všechno probereme s inženýrkou Hanou Stříteckou z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a ředitelkou spolku Fair Potravina. Po 11. hodině bude připravena samozřejmě i s vámi si o výživě a o vhodné stravě povídat. Takže to bude po 11. hodině. Co teď? Teď předpověď.
1: Počasí.
0: Čeká nás dnes opět horký den, bude stále teplo, bude polojasno až oblačno. Teď ráno a večer může být obloha úplně jasná, odpoledne se pak budou ojediněle objevovat přehánky anebo bouřky. No a teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 a k tomu povane vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchodní. V noci bude taky jasno až polojasno, teploty v noci 18 až 15, no a zítra polojasno až jasno a teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Víc přesně za půl hodiny s meteorologem Jaroslavem Tučkem, který nám určitě udělá výhled kompletnější na ty další a příští dny. No a když už mluvíme o horkém počasí, tak za chviličku další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a to bude dnes právě o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chviličku tedy prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: vím,
1: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: 8 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Začíná období letních dovolených. Řidiči by se měli na cestu připravit. V Hradci Králové se dnes sejdou zastupitelé kraje. Včerejší demonstrace milionů chvilek byla podle ministra Klempíře o penězích. A dnes čekáme o jedinělé přeháňky nebo bouřky. Zprávy má Tomáš Mysleveček. Dobré ráno. Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů, ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko a na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči.
3: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
3: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
5: Vizuálně se kontrolují vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapa.
3: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: V Hradci Králové se dnes v 1 hodinu odpoledne sejdou krajští zastupitelé. Na programu veřejného zasedání mají 60 bodů. Je mezi nimi například financování přestavby areálu depozitáře studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové nebo návrh kupní smlouvy na prodej zámku ve Skřivanech. Přímý přenos ze zasedání můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách Královéhradeckého kraje. Obyvatelé Černé nad Orlicí můžou do konce července navrhovat budoucí využití budovy současné mateřské školy v Malé Černé. Ta se uvolní po otevření nové školky, které obec plánuje na začátek září.
6: Obec hledá využití, které bude přínosné pro místní obyvatele a zároveň dlouhodobě udržitelné. Budoucí zájemci mohou navrhnout například komunitní, sociální, podnikatelské nebo spolkové využití budovy. Součástí areálu je kromě samotného objektu také zahrada a prosklená veranda. Návrhy mohou počítat s nájmem, výpůjčkou nebo případným odkupem nemovitosti. O vítězném záměru rozhodnou po posouzení hodnotící komisí obecní zastupitelé. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
1: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, večer jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní, v bouřkách zesílí a biozátěž je na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku kvůli stavebním pracím do konce listopadu pokračuje uzavírka silnice a mostu mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: I 4 minuty po 8 je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám pěkné pondělí 22. června. Od mikrofonu vám dál dobré ráno. Přeje Jakub Schmidt. No a unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek projektu Světluška pomáhá už 5 let lidem se zrakovým postižením. Nabízí jim možnost vyzkoušet si moderní technologie, které čtou, mluví i navigují, ještě než si je pořídí. A víc tedy v další reportáži našeho dnešního dobrého rána už za malou chvíli.

0: Valdemar Matuška dospíval v Dobrém ránu, je 10 minut po 8. Pěkně vás zdravíme, dobré ráno, hezké vstávání. No a teď budeme mluvit o tom, že lidé se zrakovým postižením si mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje jediná půjčovna kompenzačních pomůcek svého druhu, která za tu dobu pomohla více než 500 výpůjčkami. Má ji na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Se mi propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 000 korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voice over. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Service.
7: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
8: Protože když sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je čas na to popovídat si s meteorologem a dnes tedy s Jaroslavem Tučkem, protože má službu. Dobré ráno, Jaroslave, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, jaká horka nás čekají v tomto týdnu?
2: Čekají. Tlaková výše nad severozápadní Evropou nám určuje počasí a bude ho určovat po celý týden. Pomalu se bude přesouvat na východ a jak se bude přesouvat, tak porostou teploty. Dneska v průběhu dne polojasno, oblačno, po ránu a večer jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může ojediněle vyskytnout i přeháňka nebo bouřka. Předpoklad takový větší je někde v okolí Orlických hor. 27 až 30 stupňů to budou maxima dnešní, na horách 20 až 23 a vítr je jenom slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. V náhodné bouřce může ten vítr i zesílit. Rozptylé podmínky ještě máme mírně nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a bio to je na stupni číslo 2. Střední zátěž.
1: Tak jaká bude noc a zítřek, mě ještě zajímá.
2: V noci jasno až polojasno, žádné srážky, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů nejčastěji a vítr stále slabý, proměnlivý, nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu a zítra přes den hodně slunce, polojasno až jasno, žádné srážky, žádné bouřky a maximální teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 a vítr stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: No a teď ještě můžete dopovědět to, co jste mi špitnul do ouška ještě předtím, když jsme šli do vysílání a vy už jste to vlastně naznačil, že teploty budou stoupat a stoupat. Ono se možná může zdát, že už nemají ani odkud stoupat a kam, ale budeme se prostě muset s tím smířit, vidíte.
2: Určitě o víkendu zatím podle dnešních prognóz ta neděle vypadá až na 38 stupňů Celsia.
1: Panečku, tak budeme to samozřejmě upřesňovat. Ještě se může třeba ten Aladin nebo nevím, jaký model používáte splést, ale my to budeme v našich samozřejmě setkáních tady vždycky ráno a pak dopoledne a v podvečer ještě samozřejmě aktualizovat. Tak děkuju za dnešní výhled a předpověď Jaroslavu Tučkovi. Naschledanou.
2: Není za co, naslyšenou.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: die.
1: Ain't gonna have planned it.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 íránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit íránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že íránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Po nehodě kamionu a dvou dodávek je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 u Kroměříže na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je průjezdný jedním pruhem. Policisté provoz odklánějí, řidiči se zdrží desítky minut. Noční bouřky v Hradeckém kraji si vyžádali dva zraněné v kempu na Trutnovsku. Hasiči často zasahovali i na Rychnovsku, kde padaly stromy a větve. Vědci z CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a reagují na poškození nebo stres. Výsledky můžou vést k lepší ochraně korálových útesů. Po téměř 4 letech od zahájení soudního řízení dnes dopoledne Krajský soud v Olomouci vynesl rozsudek v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí 18 lidí, včetně dvou firem. Vinu odmítají. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saudskou Arábií 4-0 a posunuli se do čela skupiny H. Za nimi jsou Uruguay a Kapverdy po remíze 2-2. Ve skupině G je ve vedení Egypt po výhře 3-1 nad Novým Zélandem. Irán remizoval s Belgií 0-0. A dnes bude polojasno až oblačno, večer jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Vážení posluchači, obvykle dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové končí v 9 hodin. Dnes ho ale celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
5: Vážení posluchači.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes ho ale celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes ho ale celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes ho ale celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové rozšiřuje síť kontejnerů na tříděný odpad. Vláda má dnes rozhodnout, kdo pojede do Turecka na summit NATO. Čeští fotbalisté se připravují na klíčový zápas světového šampionátu. A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle bouřky. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Hradec Králové navyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad. Odpadová společnost Hradecké služby už začala přidávat nové barevné popelnice na veřejná stanoviště na sídlišti Moravské předměstí a postupně je rozmístí i do dalších částí města. Radnice reaguje na to, že lidé do běžného směsného odpadu stále vyhazují recyklovatelné suroviny. Ty tvoří až 60% obsahu černých popelnic.
2: Město už loni na podzim rozmístilo na veřejná stanoviště hnědé nádoby na kuchyňský bioodpad a teď k nim přidává i zelené kontejnery na sklo. Pokud by Hradec množství recyklovaného odpadu nezvýšil,

0: zvýšil, hrozí mu v budoucnu výrazné zdražení celého systému. Nové popelnice dostanou po Moravském předměstí taky obyvatelé Farářství, Slezského předměstí, Malšovic a Věkoš. Příští rok navíc radnice nabídne vlastní nádoby na sklo i lidem v rodinných domech. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
2: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na Valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
1: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se můžou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka, tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět. Sport.
1: Čeští fotbalisté se připravují na poslední a klíčový zápas o postup do play-off mistrovství světa. S domácím Mexikem se utkají ze středy na čtvrtek českého času. Koupkův výběr patří na šampionátu k týmům, které toho nejvíc nacestují. Pokračuje stoper Tomáš Holeš.
4: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitě faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel, že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím asi nějak jako nezaobíráme. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, večer jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a v bouřkách zesílí. A biozátěž je na dvojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Mezi Hrtvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostine.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré dopoledne, už přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové Pavla Kindernajová. Za chvíli přivítáme ve studiu Habaděje děti z Bolehoště na Rychnovsku. Děti, které vyrobili vlastní knihu a celý projekt doprovázel a ještě bude doprovázet z řada zajímavostí, o kterých vám řekneme víc. Zaostříme ve vysílání, ale taky třeba na pažitku, zasoutěžíme si a radioporadna dnešní bude o hormonech, které ovlivňují daleko víc než jen naši náladu nebo ženský cyklus. Řídí hlad, energii, spánek, chutě, výkon, regeneraci a také to, jak se tělo mění v různých etapách. Jak udržet hormony ideálně v rovnováze, tak o tom budeme mluvit po 11. hodině. První Habaděj nového týdne je tady a budeme rádi, když bude užitečný a bude vám s ním i dopoledne příjemně.

0: Nejteplejší víkend letošního roku máme za sebou, ale víkend přinesl nejen tropické teploty, ale taky spoustu akcí, kvůli kterým stálo za to vyrazit ven. V Jaroměři vyvrcholili královské slavnosti, v Hořicích si připomněli 100 let od poklepání na základní kámen Masarykovy věže samostatnosti, kde nechyběl ani sám Tomáš Garrigue Masaryk. No a v Hradci Králové tady pokračoval divadelní festival, který kromě představení nabídl i věci hodně nečekané a taky kreativní. Třeba hudební nástroje vyrobené z odpadu, z kachliček, z petlahví, lampiček, dalších předmětů. No znělo to překvapivě dobře.
1: No to je krásné, to je relaxační, ne?
2: Ano, trošku to relaxační je. A jsou to vlastně jenom odřezané kachličky, co jsme pozbírali na sběrném dvoře a je to takhle hozený jenom na těsnění tady od oken. A
1: hraje. A to bude premiéra úplná, nebo už to lidi někde viděli?
2: Už to asi viděli, my vlastně spolupracujeme s Hradecké cirkulační centrum, tam díky ním jsme vlastně dali dohromady tyhle ty nástroje z recyklovaného.
1: Máte ještě nějaký hudební nástroj?
2: Určitě, máme tady třeba nafouknutý petlahve.
1: To jsou petlahve.
3: Takzvaný petkofon, ano, pouze natlakovaný petlahve.
1: No to je ideální možná pro toto místo, ne?
3: Naprosto, my jsme tady byli už minulý rok, bylo to super a teď takhle, že jsme se dostali krásně jenom pod stromy ven, tak to bude vůbec jako paráda. Když se podíváte, tohleto jsou všechno spotky z plechovek. Tady máme nějakou starou lampičku, co jsme našli.
1: A jak to hraje?
3: Parádně, já si myslím, že jako na to, že to je zadarmo souprava.
1: Lidi chtějí asi, když přijdou, tak to chtějí zkoušet, ne všichni?
2: Právě, o to tady jde, že tady to je hlavně dneska proto, aby si to mohli děti s rodičema vyzkoušet a zahrát si na to a my možná, když nás nechají, tak zahrajeme taky něco.
1: U draku to zkrátka v těchto dnech žije.
2: Ano, je to tak.
1: Hodně štěstí, nashledanou.
2: Moc děkujeme, nashledanou.
0: No možná se někdo netradičními nástroji také inspiruje, protože začíná poslední školní týden tohoto roku. Přejme si, aby nebyl jen o odpočítávání dnů do prázdnin, ale aby přinesl i něco netradičního, tvořivého a možná trochu i bláznivého.

0: Posloucháte dopolední Habadě Českého rozhlasu Hradec Králové a dnes máme ve studiu početnou velmi tvůrčí skupinu. Dorazila k nám paní učitelka Kateřina Henichová a také děti ze základní školy v Bolehošti na Rychnovsku, protože děti tam vytvořili vlastní knihu Jdeme do zoo. Od prvních obrázků přes grafiku až potisk, a protože si mířili opravdu vysoko, tak napsali i Pokáčovi, pozvali pana prezidenta, no je toho mnoho. Paní učitelko, vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: A děti, ahoj.
2: Dobrý den.
0: No nahlas všichni, je tady plné studio, je tam možná nervozita trošičku a tréma. Ale představte nám nejdříve Bolehošť a vaši školu.
1: Tak my jsme malá vesnická škola mezi Rychnovem, Třebechovicemi a Opočném. Máme v tuto chvíli 46 žáků, jsme malotřídní škola, takže máme i dvojspoj, druhou, třetí a pátou třídu. A jsme taková škola rodinného charakteru.
0: A kdy přišel ten nápad, že vytvoříte něco takového, jako je skutečná velká kniha?
1: Už je to poměrně dlouho. Před 3 lety děti přinesly do školy fixy, které se jim strašně líbily, a začaly s nimi kreslit obrázky zvířátek. A mě bylo líto ty krásné obrázky jen tak někam dát, aby se na ně zapomnělo, takže se tak vznikl nápad, že uděláme z toho knížku.
0: Kristýnko, ty jsi do knihy malovala, je to tak?
3: Ano.
0: Co jsi namalovala? Vzpomeneš ještě na ten obrázek?
3: Namalovala jsem papouška a lišku.
0: A proč zrovna tato zvířátka?
3: Papouška jsme malovali na výtvarce, když jsem byla v 2. třídě. A lišku tu jsem malovala, protože mám ráda zvířata.
0: No to je krásné. A malovala si podle fantazie, by mě zajímalo, nebo tam byla nějaká předloha, obrázek, podle kterého si postupovala?
3: Měla jsem předlohu, ale hodně jsem si to domýšlela.
0: Domýšlela, jak to všechno dopadlo, kniha je na světě, takže mohou samozřejmě posluchači, diváci posoudit pak v té knížce. Jste velmi šikovné děti, ale máme tady také Honzu. Honzo, ty jsi se zapojil úplně jinak. Ty jsi, jsem slyšela, ajťák. Je to tak? Ty jsi tvořil grafiku. No. Vysvětli, co jsi dělal, na čem se podílel.
4: My jsme začali dělat tu grafiku té knížky a něco nám paní učitelka řekla, ať doděláme u nějakých obrázků, a něco si dodělala sama, ale my jsme dělali asi, já jsem dělal asi 2 nebo 3 obrázky v té knížce, tu grafiku.
0: A co bylo těžké na to? Musel si to nějak vyladit, aby to fungovalo, ano, aby bylo to hezké?
4: Aby to v té knížce bylo všude stejné, ty texty a obrázky byly stejně a bylo to hezké.
0: Možná nějaká barevnost, viď? Nebo rámečky, no není to nic jednoduchého. Kolik vám je roku, můžu se zeptat?
3: Kristýnko,
0: 10 a Honzíkovi?
4: 11.
0: Šikovné děti, jste hrdá, paní učitelka.
1: Jsem na ně hrdá moc. A ono, do té knížky se zapojili i všechny děti od nás ze školy, každý tam má svůj obrázek, takže tam je od 1. třídy až do 5. třídy.
0: Kolik dětí? Nebo
1: všech 46 dětí, co máme ve škole, tak má v knížce obrázek.
0: Aby měli posluchači představu, jak vypadají ty básničky u obrázku, tak troufne se někdo kratinkou básničku? Kristýnka.
3: Strakapout Věra Kopecká. Strakatý bubeník skrývá se ve větvích velkého stromu. Jak si tak bubnuje, velmi si libuje, má dobrou snídani k tomu.
0: Krása, no tak to máme za jedna, paní učitelko.
1: Určitě, oni jsou to šikovní děti, mají všichni jedničku.
0: To je ještě i dodatečná známka před vysvědčením, myslím, ale já jsem na úvod zmiňovala, napsali jste Pokáčovi, napsali jste panu prezidentovi, jak to dopadlo?
4: Pokáč nám odpověděl, že nám velice rád dá tu básničku, tu jeho písničku Jdeme do zoo, a že je šťastný, že může tam mít tu básničku, a
5: my jsme byli taky moc šťastní.
0: Tak vás to potěšilo, že reagoval. No za chvíli pustíme pokáče, vy jste slíbili, že všichni budete zpívat, tak na tom my se také velmi těšíme, jak to dopadne. Křest té knihy, ten je připraven až na září.
1: Ne, křest knihy už proběhl.
0: Křest proběhl.
1: A na září je připravena vernisáž tady v Hradci Králové ve studijní a vědecké knihovně.
0: Kam všechny určitě pozveme, no a co s tím panem prezidentem?
1: Pana prezidenta jsme právě pozvali na křest knihy. Tam jsme dostali odpověď, děti dostali velký plakát s věnováním a s poděkováním, že tedy moc děkuje za obrázky a za pozvání, ale s tím, že se to nehodí, že nemůže přijet. A teď jsme poslali knížku a pozvání na vernisáž, tak počkáme, třeba přijede na tu vernisáž.
0: Budeme držet palce, aby to celé takto dopadlo. No na závěr se zeptám, měli byste chuť začít tvořit další knihu?
1: Knihu si nejsem jistá, to si musíme odpočinout, ale určitě máme v hlavě nějaký další projekty, tak třeba to dopadne.
0: O čem to bude, děti?
1: Ne, co byste, ještě nevědí. To ví jenom paní učitelka zatím.
0: No tak uvidíme, jak to bude dopadne. Určitě budeme držet palce, budeme tu vaši cestu sledovat, protože mám tady napsáno velká vernisáž ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 7. září. Je to tak? Vernisáž 9. září od 18 hodin. Takže všechny srdečně zveme a určitě budeme tam spolu s vámi. Děkujeme, že jste přijali pozvání, že jste se nám přijali představit. No a teď si dáme toho pokáče.
1: Jdeme na něj.
0: Tak hodně štěstí a krásné léto, děti. Naschledanou.
1: Děkujeme.
6: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Například Trutnov. Kde se můžu zaregistrovat?
3: Mám tady digitální rádio.
4: Chtěl jsem se zeptat, to bude dálniční známka typu jako je na nákladní automobil?
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině.

0: Vykvitla vám doma pažitka, plánujete ji seříznout, aby měla opět sílu a říz v kuchyni, tak je to správně. Květy pažitky ale nevyhazujte na kompost, jsou taky jedlé a mají dokonce protizánětlivé účinky, jak určitě mnozí víte. Dobré rady, jak s nimi doma naložit, už přináší ale taky lidový koumák Láďa Hruška.
1: Květy trhejme za suchého a slunného počasí, ideálně dopoledne, kdy mají nejsilnější aroma. A jak je využít v kuchyni? Zkuste třeba bylinkový ocet. Květy naložte do kvalitního bílého vinného octa, získají krásně růžovou barvu a jemný cibulový nádech. Skvělé je i pažitkové máslo. Rozmačkejte změklé máslo, přidejte nasekané květy a špetku soli. Skvěle se hodí na čerstvý chleba nebo grilované maso. Květy pažitky osvěží také saláty. Jednotlivé kvítky rozeberte a přimíchejte do zeleninových nebo těstovinových salátů. Nebo s nimi posypte hotové polévky, míchaná vajíčka, brambory nebo dipy. Dobrou chuť a dobrý den vám přeje Láďa Hruška.

0: Děti nás v této hodině vzali do zoo díky nové knize, kterou sami vytvořili děti z Bolehoště, šikovné určitě i díky vedení paní učitelky Kateřiny Henichové, která je velmi nápaditá. Děti nám taky říkali, že jezdí rády i do Dvora Králové nad Labem, do Safari Parku, a jak pravidelní posluchači určitě vědí, tam my také sledujeme všechny novinky a projekty, které podporují a zachraňují hlavně ohrožená zvířata. Ne každý má šanci zažít africká zvířata ve volné přírodě, to je také jasné, ale to neznamená, že je neuvidí na vlastní oči zblízka, a to i za soumraku. Safari Park Dvůr Králové teď takovou možnost nabízí každé pondělí, středu, pátek a taky sobotu. Od 26. června do konce letních prázdnin pak budou safari busy jezdit denně a je docela možné, že se na večerní safari ve Dvoře Králové nad Labem potkáte nejen s lektorem Josefem Hotovým, ale taky kolegyní Danou Voňkovou a natěšenými dětmi.
1: Řekněte mi, co se vám tady nejvíc líbilo?
2: Opice, žirafy a jinak všechno. Zvířátka jsou hodný, se nesmějí trápit.
1: Děkuju.
3: Safari bus s návštěvníky večerního safari odjel a my máme teď s panem Hotovým čas probrat, co se na večerním safari děje.
4: Večerní safari je vlastně možnost zažít safari park úplně jinak, než jako známe přes den. Kupitníci se začínají pást a i mnohé šelmy, které přes den jsou schované, tak teďka užívají. Ale neplatí to stoprocentně. Surikaty většinou už nevídáme, protože to jsou šelmy s denní aktivitou a ty už teď odpočívají. Třeba typicky noční šelma hyena žíhaná. Rády se hyeny vyhřívají přes den na sluníčku. V noci má odrazovou vrstvu na spodní straně sítnice, jim svítí oči, ale oni nesvítí, to je jenom odraz světla, které my vrháme v noci, i to usnadňuje pak nalezení těchto zvířat.
3: A safari bus musí svítit?
4: Používá pouze krátká tlumená světla, aby ta zvířata nebyla zbytečně rušena. A úkolem průvodce je pomocí reflektorů zvířata vyhledávat, ukazovat návštěvníkům. Jedeme maximálně 4 jízdy, 2 začínají kolem 8 hodiny večerní, 2 kolem 9 hodiny večerní a do rána už pak mají klid. Nehledě na to, že ona jsou instinktivně zvyklá při prudkém světle strnout, takže my je aspoň chvilku vidíme v klidu. A poté, co pochopí, že to není zdroj nebezpečí, tak se procházejí.
3: No a kdo na té trase večerního safari je nejčipernější?
4: Jeden večer vidíme, jak se aktivně pase, případně mláďata, která si hrají, tak druhý den ta samá zvířata odpočívají a ani se nehnou. Je vidět mnoho druhů antilop, jsou vidět zebry, návštěvníci nejvíce reagují na žirafí samce. Někdy přijdou opravdu hodně blízko.
3: Popsal jste, jak se chovají některá zvířata. Jak by se měli chovat návštěvníci?
4: Už jsem zažil řadukrát skupiny návštěvníků, kteří byli hlučnější než motor autobusu. No a samozřejmě zatímco motor autobusu je pravidelný zvuk, na který jsou ta zvířata zvyklá, tak lidský hluk jim pořád ještě vadí a pokud ty zvířata vidět hodně zblízka, tak základem je být potichu.
3: Ale můžeme na závěr slíbit velký zážitek.
4: Tak velký zážitek je to vždycky i pro nás, kteří to jezdíme den do denně, protože jak jsem říkal, nikdy dopředu nevíme, kde ta zvířata zastihneme a v jaké situaci, takže mohu jenom vřele doporučit.
0: No a romantickou pozvánku do Safari Parku Dvůr Králové už doplníme jen dvěma údaji. Safari busy startují v uvedených dnech ve 20 hodin a taky v 21.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pondělí 22. června. Od června právě od tohoto měsíce vám v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme i pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání po 13. hodině. Připomínám, hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. A nezapomeňte ani na naši radioporadnu po 11. hodině. U nás bude inženýrka Hana Střítecká. Pokusíme se sklidnit hormony, jak se říká, dostat je do rovnováhy, ať už jste v jakémkoliv věku. Ať je vám dobře.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Bouřky v kraji si v noci opět vyžádaly výjezdy hasičů. Geopark v Českém ráji bude obhajovat titul světového dědictví UNESCO. Brněnským vědcům se podařil světově unikátní průlom ve výzkumu mořských korálů a teploty dnes vystoupají na 30 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Krásné dopoledne. Noční bouřky v Královéhradeckém kraji si vyžádali v kempu na Trutnovsku dva zraněné. Hasiči zasahovali i na Rychnovsku. V noci na dnešek měli podle jejich mluvčího Radka Mencla celkem 25 výjezdů. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze silnic. Do geoparku v Českém ráji dnes dorazí členové instituce UNESCO. Vedení geoparku bude obhajovat titul světového kulturního dědictví po tom, co v loni dostalo výstrahu, takzvanou žlutou kartu. A to mimo jiné kvůli spolupráci s některými institucemi, které mají údajně prodávat kameny nejasného původu. Pokud geopark chyby nenapraví, může o titul přijít, pokračuje jeho ředitelka Jana Lebedová.
3: A nyní po dvou letech sem opět přijedou dva zástupci UNESCO, jeden z Islandu a jeden z Iránu, aby právě zkontrolovali, jak jsme si poradili s doporučeními a potom i s nějakými výhradami.
1: Na základní umělecké škole Karla Halíře ve Vrchlabí začínají talentové přijímací zkoušky. Dnes je skládají mladší zájemci o hudební a literárně dramatický obor. Zítra starší a navíc také ti, kteří chtějí od září navštěvovat výtvarný obor nebo školičku pro nejmenší.

0: Vědci z CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky můžou podle vedoucí výzkumu Markéty Kaiser vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů.
1: Když se nám podaří pochopit, jak korál reaguje na různé podměty, tak pak dokážeme třeba lépe nastavit i ty obranné mechanismy, nebo pomůže nám to vlastně připravit se na to, co se vůbec stane, když třeba se opravdu zvedne teplota oceánu o 2 stupně Celsia, jak tyto organismy na to budou reagovat. Sport.
0: Americký golfista Wyndham Clark vyhrál podruhé v kariéře US Open. Na Long Islandu sice v závěrečném kole ztratil většinu náskoku, ale těsné vedení udržel. Se 4 údery nad normu hřiště zvítězil o 1 ránu před Kreanem Samem Burnsem. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, večer jasno, odpoledne ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a v bouřkách zesílí. A biozátěž je dnes na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je do poloviny září kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Křičov a Červeněves. Objízdná trasa vede přes Smidary.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4 minuty po 10. hodině. Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové vstupuje do 2. hodiny. Určitě zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu. Jaroslav Tuček možná někde nějaké mráčky a ochlazení vidí, tak zjistíme. Děti nám pustí do dne radost, veselost a určitě si budeme hrát v této hodině i z dopolední soutěží Věřte, nevěřte. Někdo z vás dnes získá zahradnickou knihu, přičemž o rady pro zahrádkáře budeme hrát celý tento týden. Dnes to bude konkrétně kniha o vyvýšených záhonech, takže kdo plánuje nebo chce nejrůznější doporučení, třeba si rád zahraje. Hodně štěstí a dobrý poslech všem.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Teploty budou celý týden tropické. Mnohá koupaliště prošla už o víkendu zatěžkávací zkouškou. Viděla jsem na záběrech například zaplněnou flošnu a hodně lidé zmiňují v komentářích a těch snímcích i koupaliště Dachova, které má tu specifickou krásnou prvorepublikovou atmosféru a rádi tam jezdí lidé z celé republiky. Vodu a stín budeme hledat, myslím, všichni i v těch dalších dnech. I když děti zvládnou třeba i pěnovou bitvu, takovou, jakou jim dopřáli o víkendu hasiči v Černožicích. Viděla jsem taky fotografii v regionální příloze Mladé fronty a snímek je velmi osvěžující a nabíjející, protože z něho čiší ta radost dětí, kterým ty vysoké teploty většinou vůbec nevadí. No a pro ostatní se pokusíme doplňovat energii minimálně v podobě hudebního osvěžení.

0: Tina Turner v našem vysílání, průkopnice populární hudby, stala se první ženou a zároveň první umělkyní černé pleti na titulní straně časopisu Rolling Stone, to můžeme připomenout. Dvakrát pak vstoupila do Rock and Roll Hall on Fame a její ikonické vystoupení s Matt Maxem z ní udělalo zkrátka tu nesmrtelnou rockovou ikonu. O tu unikátnost se ale nepochytně snaží i naši čeští interpreti, mezi které patří i Eva Farná. Asi netřeba připomínat, jaký úm se jí podařil třikrát vyprodat Eden. Kdyby měla šanci, říkám si, další následující dny, možná mohla koncertovat celý týden, protože kdo tam nebyl, je mu to někdy velmi líto, jak se objevuje na těch sociálních sítích. Ale teď dáme prostor i těm dětem, které třeba také koncertují nebo se chystají koncertovat, vědí, co to je koncert a byli už někdy někde, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Znáte někoho, kdo měl teď velký koncert?
2: Krištofův brácha.
3: Eva Farná.
1: A kde?
3: To nevím. Někde koncerty, kde se pořád. Dneska máme mé koncert.
1: A co budete zpívat?
3: Nějaký písničky.
1: A těšíte se?
3: Jo.
4: Třeba my dneska budeme to mít besídku jarní.
5: Budeme tam mít 5 minut v Africe a Jumbo.
1: A přijde se na vás někdo podívat?
5: Mámka s taškou a s babičkou a s tetou.
3: Mě babička a děda a druhá babička s dědou, mámka, tačka a brácha.
6: Můj babičky vnuk a ještě babička, druhá babička, můj táta, moje ségra a moje mamka.
1: A co na koncertě děláte, když se vám to líbí?
5: Tleskáme.
3: Tleskáme. Pískáme.
7: Křičíme, že je to super.
8: A takhle to vidíme my.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi. Pane Tučko, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Hodně teplé dopoledne, už tedy teď.
2: Už hodně teplé dopoledne, ano, přesně tak.
1: No nevím, teďka to ještě není asi tropické, ale k těm tropickým hodnotám se i dnes dostaneme.
2: Přiblížíme se k ním, určitě ta třicítka někde už asi i taky cvakne v průběhu dneška. Nicméně nebude to na celým území, samozřejmě. Očekáváme dneska polojasnou až oblačnou oblohu, s tím, že teď ještě trošičku té oblačnosti je méně, no a odpoledne se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, budou se vyskytovat pouze ojedinělé, měly by se objevovat především někde na východě regionu. Výjimečně mohou být i silné ty bouřky. 27 až 30 stupňů Celsia v maximech, na horách 20 až 23, vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu, s tím, že v těch bouřkách přechodně zesílí. V těch silných bouřkách budou přívalové srážky nebo mohou být přívalové srážky s krátkodobými úhrny kolem 30 mm, náraz větru kolem 70 km za hodinu a mohou se vyskytnout i kroupy. Rostlé podmínky většinou dobré a bio to je na dvojce střední zátěž.
1: 30 mm to už není málo. Rychnovsko tedy předpokládám, že to nemine, jak jste zmiňoval tu východní oblast, takže tam někde
2: tam je ta pravděpodobnost.
1: Jasně, no. No když se řekne teplo vedro, představím si Řecko. Tak jsem se díval. Ne, mě zaujalo, že na Rodosu, který je považován za jeden z nejteplejších ostrovů, tak tam je teď velmi podobně jako u nás. Spíš méně stupňů v týdnu okolo 28, 29 stupňů. Tak máme Řecko na východě Čech. To můžeme tak vnímat, že nemusíme ani nikam jezdit.
2: Nemusíme nikam a nevím, čemu přirovnáme závěr týdne, to už budeme za Řeckem.
1: To už bude za Řeckem, co nás čeká. Pojďte na to. Trošku jsme na to psychicky aspoň připraveni na ty vysoké.
2: Zítra ještě ty teploty budou hodně podobné těm dnešním. V noci jasno, polojasno, nejčastěji 18, 15, samozřejmě budou i místa, kde ty teploty spadnou až k 12 stupňům. Vítr jenom slabý proměnlivý, nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. Přes den hodně slunce, polojasno až jasno, s teplotami 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 18 až 21, vítr slabý proměnlivý do 4 metrů. No a zítřkem vlastně zahájíme bezesrážkové období, které by mělo trvat až do neděle, aspoň podle dnešních prognóz, až do neděle. No a od středy se nám ty teploty začnou zvyšovat. Budu říkat jenom maxima 31 stupňů maximech ve středu, ve čtvrtek 33, v pátek 35, v sobotu 36, v neděli 38 stupňů.
1: Uf! Nevím, jak jinak to okomentovat, myslím, voda, bazén, nějaké osvěžení budeme společně hledat a snad to všichni zvládneme. Držme si palce, pane Tučku, děkujeme za předpověď, hezké léto.
2: Není za to, hezký den, naslyšenou.

0: 11:05 je tady čas na naši dopolední soutěž Věřte, nevěřte, ve které si dnes zahrajeme o knihu nakladatelství Kazda s názvem 365 dní s vyvýšenými záhony. V knize najdete i výsevní a osazovací plány, tak možná se někde bude hodit. No a dneska mě k otázce inspirovala zpráva z Rychnova nad Kněžnou, protože už ráno jste slyšeli, že tam dorazí vzácný Kupka, ne ledajaký. Obraz Čáry plochy hloubka 2 od Františka Kupky bude k vidění pouze jeden jediný den, tak jsem si říkala, abstraktní umění, to je krásné téma, protože u něj se nám mnohým možná často stává, že stojíme před obrazem, mlčíme a pak si řekneme, zajímavé. V duchu přemýšlíme, jestli tomu rozumíme, nebo jestli se máme jen tvářit chytře. Zkusme si o tom teď popovídat.
1: Věřte, nevěřte.
0: František Kupka byl rodák z nedalekého Opočna, patří k nejvýznamnějším průkopníkům abstraktního umění. Jenomže právě abstraktní umění má tu jednu zvláštní pověst, že se v něm vlastně občas úplně nedá poznat, co je nahoře, co je dole, co je záměr a co je náhoda. Takže tvrdím, že jeden z Kupkových abstraktních obrazů kdysi, už to je dávno, kdysi dávno na výstavě byl omylem pověšený vzhůru nohama. A když na to František Kupka přišel, když ho na to upozornili, tak prý řekl, že to nevadí, protože u abstraktního obrazu není důležité, kde je nahoře, kde je dole, že hlavní je ten pocit. Co myslíte? Kupka a obraz vzhůru nohama. Je to možné?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo se k nám dovolal. Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne a všechno nejlepší k svátku.
0: děkuju. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Radek.
0: Zdravíme, pane Radku. A co myslíte ohledně abstraktního umění?
2: Já vám věřím.
0: Věříte, že je to možné?
2: Věřím, ano.
0: A byl jste někdy na nějaké výstavě, máte rád tuto tvorbu? Přemýšlíte u ní třeba?
2: No, občas, když mě tak nad tím přemýšlím, ale když si vzpomenu na školní léta a výtvarnou výchovu, tak já jsem to v podstatě vypářel taky.
0: Chápu. Tak děkujeme za zavolání a ať vám to v práci utíká. Slyším, že jste někde na stroji zase. Naschledanou. Další z vás tady u nás, vítejte. Dopolední věřte, nevěřte.
3: Dobrý den, tady Míla, já vám ano, taky věřím.
0: Také věří paní Míla, že Kupka byl vzhůru nohama a autorovi to vůbec nevadilo. Poznala byste to vy, paní Mílo, u abstraktního obrazu?
3: Já nevím, no tak kdybych to měla před sebou přímo, tak nevím, ale nejsem znalec.
0: Takže ale občas asi jste zašla do galerie nebo do muzea a pak přemýšlela o tom, co by to tak mohlo znamenat?
3: Ano.
0: Máte doma nějaký takový obraz?
3: Měli jsme i Kupku Dobrušce ve škole.
0: Vy voláte z Dobrušky. Páne, jo, a co tam bylo za obraz konkrétní, vzpomenete?
3: Ježíš, to už teďka si nepamatuju, ono už to je strašných let.
0: Ale možná lidé se zastavovali a přemýšleli, že, o té hodnotě. Aha. A je to zajímavé. Tak děkujeme i vám, paní Mílo, mějte se krásně, naschledanou. I vám hezký den. A do třetice, kdo se probojoval do naší dopolední soutěže, jste to vy, vítejte. Haló, slyšíme se? Někdo tam je, vidím tady, se nám to tady pohybuje, ale možná někdo volá, ani neví, no tak ví, že volá. Dobrý den, jste ve vysílání.
4: No, já si myslím, že to je pravda taky, protože stát se to může, že jo?
0: Aha, a autorovi, že to nevadilo potom, to si taky tomu taky věříte?
4: Věřím, docela tomu věřím.
0: A kdo se dovolal, ještě mi řekněte křesní jméno.
4: Alena.
0: Paní Aleno, láká vás ta výstava v Rychnově, ta plánovaná jeden den, unikátní obraz. Co vy na to?
4: Jako, bylo by to docela pěkný, ale
0: vy máte ale strašně špatný signál, tak já teďka vůbec nevím, co jste říkala, že byste měla asi náročnou tu cestu, že jsem vydedukovala.
4: No takový, tak trošku náročná cesta, ano.
0: Dobře, tak ale my vás o tom budeme informovat, jak to všechno dopadlo, tak si nás nechte naladěné. Mějte se krásně, ano, hezké léto, naschledanou. I vám hezký den. Samozřejmě i další z vás máte šanci zavolat a říct, jestli věříte tvrzení, případně nevěříte ohledně abstraktního díla Františka Kupky, který měl být podle toho tvrzení, které nemusí být pravdivé, ale zatím všichni věříte, že byl tento obraz pověšen obráceně a autor to tak nechal s tím, že to nevadí. Tak ještě volejte, případně pište studio.hradec@rozhlas.cz.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Tak jak jste typovali, v dnešní dopolední soutěži Českého rozhlasu Hradec Králové byl jeden z kubkových abstraktních obrazů kdysi na výstavě omylem pověšený vzhůru nohama a reagoval na to František Kubka s tím, že to nevadí, že to není důležité. Reakcí přišlo nespočet, pan Stanislav například píše, dnes tvrzení nevěřím, autoři bývají velice alergičtí na jakýkoliv zásah do svého díla, proto si myslím, že nesprávné zavěšení obrazu Kubkovi vadilo. Další reakce od pana Michala, věřím, doufám, že je to pravda. Paní Stáňa píše, že by se jí hodila ta kniha Vyvýšené záhony a dnešnímu tvrzení tedy věří. Paní Markéta také věří, věřím tomu, že obraz byl pověšen obráceně, ale zda to někomu vadilo, to netuším. U abstrakce je to možná ale jedno. Pan Michal, tomu se to moc nepozdává. Pak je tady reakce od paní Jany, která zmiňuje, že v Opočně na Kubkovi byli s dětmi se školou před lety, kdy byl pro děti vytvořen i program právě s tématikou Františka Kubky a dnes nevěří paní Jana. A ještě například jedna reakce, dobré dopoledne, nevěřím, zmiňuje paní Monika. Kdo nevěřil, udělal dobře, tvrzení nebylo pravdivé. Tato historka s Kubkovým obrazem pověšeným vzhůru nohama s tím, že by mu to bylo jedno, není pravdivá, protože je to sice typická anekdota, která se o abstraktním umění ráda vypráví, ale ke Kubkovi se možná úplně tak nehodí. František Kubka nebyl malíř náhodných čár, naopak s tou kompozicí, barvou, prostorem, pohybem a rytmem pracoval velmi promyšleně. A to, že obraz není realistický, ještě neznamená, že je jedno, jak visí. Abstraktní umění nemá být hádanka typu, kde je nahoře. A u Kubky šlo o pečlivě vystavený obrazový svět. Takže ano, u některých abstraktních obrazů si možná člověk v duchu říká, kdybych to otočil, poznal by to někdo. Ale u Kubky bychom to asi raději neskoušeli, zvlášť když jde o tak vzácné dílo ze soukromé sbírky. Dnešním výhercem ceny knihy o vyvýšených záhonech bude pan Jaroslav, který ještě telefonoval. A ten na to šel fikaně, protože ten zmiňoval, že většina obrazů, ne-li všechny, možná všechny ne, ale většina obrazů mívá háček, mívá poutko, tak proč by zrovna Kubku zavěšovali obráceně? Takže říkal, ne, nevěřím. Tak pane Jaroslave, dobře jste udělal a výhra je vaše. A pokud vás František Kubka láká dál, připomínám, že budeme mít v Rychnově nad Kněžnou mimořádnou příležitost. V muzeu a galerii Orlických hor bude na jediný den vystaven vzácný obraz Čáry plochy hloubka 2 z roku 1913. Veřejnost ho uvidí během vernisáže výstavy Sacra Familia, která představí tvorbu uměleckých rodin Geislerových a Urbanových. Vernisáž se bude konat v pátek 26. června a zúčastní se jí taky herečka Aňa Geislerová.

Disciplína řidičů při placení parkovného v Hradci Králové se po zavedení kamerového systému výrazně zlepšila. I o tom budeme mluvit v dalších zprávách Českého rozhlasu, které tady budou za 5 minut. Za 5 minut bude 11 hodin. Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové je s vámi i 22. červnový den a jsme s vámi rádi. Po zprávách nabídneme radioporadnu zaměřenou na hormony.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dnes se sejdou zastupitelé kraje. Disciplína řidičů při placení parkovného se po zavedení kamerového systému v Hradci výrazně zlepšila. Zaměstnanci úřadu vlády se kvůli přesunu agent sešli s ministrem Klempířem a odpoledne čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky. Hezký den u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. V Hradci Králové se dnes v jednu hodinu odpoledne sejdou krajští zastupitelé. Na programu veřejného zasedání mají 6 bodů. Je mezi nimi například financování přestavby areálu depozitáře studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové nebo návrh kupní smlouvy na prodej zámku ve Skřivanech. Přímý přenos ze zasedání můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách Královéhradeckého kraje. Kamerové auto městské policie v Hradci Králové detekovalo za první půl rok ostrého provozu bezmála 19 000 případů neuhrazeného parkovného. Necelou třetinu z nich předali strážníci k přestupkovému řízení na magistrát města. Zbývající část mohli podle nastavených pravidel systému tvořit například řidiči, kteří parkovné uhradili v 15-minutovém limitu mezi dvěma kontrolními průjezdy vozu.
3: Před uvedením auta do provozu neplatilo podle magistrátu parkovné až 40% řidičů. Aktuálně jich podle statistik pravidla porušuje už jen 17%. Monitorovací vůz je v terénu průměrně 6 hodin denně a město chce jeho data nově využít i pro plánování dopravy. Rozšíření kontrol o další přestupky se ale teprve připravuje kvůli nutnosti aktualizovat mapové podklady. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. Podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné. Přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ní bude v dalších letech dost peněz.
4: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok.

0: ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou to budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
1: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády celkem pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend. Předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani s experty. Britský premiér Keir Starmer odstoupí z čela laboristické strany. Oznámil to při dnešním projevu před Downing Street 10. Jeho nástupce by měl funkci přebrat v září. Starmer neoznámil, kdo ho nahradí. Nominace na předsedu má začít vedení laboristů přijímat od 9. července. Sport. Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře v nejlepší desítce světového žebříčku. Na 10. místo se posunula po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně. Osobní maximum si vylepšila i vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je nově 22. Počasí. Dnes je polojasno až oblačno, večer jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23. Vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a v bouřkách zesílí. A biozátěž je na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 počítejte se zhruba 5minutovým zdržením mezi 67. a 65. kilometrem ve směru na Prahu. Tvoří se tam kolona v pravém jízdním pruhu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Radioporadnu zaměřenou na hormony otevřeme už za 5 minut v našem vysílání. Hormony ovlivňují mnohem víc než jen náladu nebo ženský cyklus. Řídí hlad, sytost, ukládání energie, spánek, stresové reakce, chuť na sladké, výkonnost, regeneraci a tak dále a tak dále. Hostem radioporadny tak bude inženýrka Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a ředitelka spolku Fair Potravina, se kterou budeme mluvit o tom, co všechno hormony v těle řídí, jak spolu souvisí výživa a hormonální systém, proč nefungují zázračné detox kůry ani univerzální doplňky. Nenechte si to ujít. Dobré dopoledne.

0: Rádio Poradna.
1: Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová, která zve do Rádio Poradny, ve které se budeme věnovat tématu, o kterém se naštěstí mluví čím dál otevřeněji, hormonům, nejen ve smyslu menopauzy nebo štítné žlázy, ale obecně, co všechno hormony v těle řídí, jak ovlivňují hlad, spánek, náladu, stres, váhu, energii. Možná to znáte, člověk se snaží jíst lépe, více se hýbat, méně stresovat, dobře spát a přesto má období, kdy tělo jakoby přestalo spolupracovat. Přichází únava, chutě, výkyvy nálad, horší spánek zmíněný nebo přibývání na váze. Naším hostem je dnes proto inženýrka Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a ředitelka spolku Fair Potravina. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Paní inženýrko, když se řekne hormony, tak mnoho lidí si představí hlavně ten zmíněný ženský cyklus nebo menopauzu. Co všechno ale hormony opravdu řídí v tom těle?
2: Tak hormony řídí celý to tělo. Řídí ho vlastně od toho, jestli porosteme, neporosteme, jestli přesně budeme mít hlad, nebudeme mít hlad, jestli se nám bude dobře spát, jestli nám bude dobře fungovat štítná žláza, jestli budeme mít vlastně správně funkční pohlavní hormony, to znamená, jestli se třeba do budoucna můžeme mít děti, nebo potom, když budeme starší, tak jak rychle se nám třeba budou odbourávat kosti. Všechno tohle to řídí hormony. Takže nedá se říct, že je to jako jednoduchá funkce a když to řekneme velmi jednodušeně, tak za vším hledej hormon.
1: No ne, nadarmo, když jsme byli malí, možná jste to také zažila, že rodiče volali sklidní hormony.
2: Ano, když ty hormony jsou moc bouřlivé, tak to není v pořádku a na druhou stranu, ale když se je utlumíme, tak to taky nebude fungovat.
1: No je to zajímavý obrat, já jsem právě si na to vzpomněla, že ono se to jednoduše řekne, ale pak ta praxe je daleko, daleko složitější.
2: No a hlavně jsme tady zase u toho, že všechno souvisí se vším. To znamená, nejde o to se bavit jenom, že když budu ať už jíst nebo používat nějaký suplement, nějaký doplněk stravy, takže ty hormony se srovnají, zrovna tak se to nesrovná jenom tím, že budu spát a vykašlu se na to jídlo. Prostě jsou to věci, které do sebe skutečně zapadají a mají nějakou logiku až na ty buněčné úrovni a pokud některý z těch systémů prostě cíleně vynecháme nebo cíleně potlačujeme, tak to prostě nebude fungovat ani někde jinde.
1: Mluvíme v množném čísle hormony, tak kolik jich je v těle?
2: Ježišmarja, to jste mě skočila, ale hodně.
1: A souvisí absolutně se vším. Je to jedna konkrétní hodnota v krvi, když půjdeme k lékaři, tak on nám to zjistí z krve, jestli to máme ve stabilitě, v rovnováze, nebo je to souhra celého systému v těle?
2: Je to souhra celého systému, takže jenom z jedné hodnoty určitě nepoznáme, jestli náš hormonální systém funguje, ten celý hormonální systém funguje tak, jak má. Ale samozřejmě máme tam některé hodnoty, které nám ukazují na to, že některý z těch systémů je přetížený, anebo že nám plně nefunguje. Takže třeba jeden z ukazatelů, a ten může být spojený až od nějaké skutečně poruchy jako takové, až třeba po to, že je takzvaná energetická nedostatečnost, o které se čím dál tím víc mluví, zejména ve sportu, tak je třeba růstový hormon. A růstový hormon samozřejmě může být problémem, může tam být nějaká jako zdravotní komplikace a pak je potřeba teda zasáhnout i léčbou, anebo to skutečně může být jenom tím, že to tělo nedostává dostatečné množství jako energie vlastně z jídla a není tam dostatečný jako počin pro regeneraci. Velmi často se to třeba objevuje u sportujících dětí, to znamená děti, které mají vyšší dávky třeba tréninku, do toho o víkendu mají nějaké závody a pořádně se nenají, tak oni vlastně nedorůstají té výšky, které by měly. A ve chvíli, kdy se trošičku ubere ta zátěž a skutečně srovná to jídlo, tak ty děti začínají znovu růst, právě protože se tam aktivuje znovu všechno to, co má.
1: Rozkvetou,
2: ano.
1: No, zaujalo mě to spojení energetická nedostatečnost. Teď, když se podíváme z okna, stačí se podívat, káva je zavřená. Nevím, kdo má dostatek energie, ale to nevím, jestli hormony ovlivníme ten
2: ne,
1: stav.
2: Tady je to právě přesně obráceně. To je o tom, že když mám tu energetickou nedostatečnost. Možná to posluchači slyšeli jako ve spodní rec. Hodně se to skutečně jako o tom, mluví se o tom, čím dál tím víc právě, že ve sportu a zejména v tom ženském sportu. A ve chvíli, kdy nemám dostatek energie, tak to tělo vlastně začne odepínat jako systémy, které tolik nepotřebuje. Takže jedna z prvních věcí, které vlastně začíná po postupně odepínat, tak je právě hormonální systém, protože se když to hodně zjednoduším a jako pro představu, abych se to jako lidi mohli představit, ne nějaké chemické složité chemické reakce, ale je to o tom, že to tělo začne vypínat to, co je pro ně energeticky náročné. A vlastně nový život, který by mohl vzniknout a podobně, tak je pro to tělo hrozně energeticky náročné. Takže to tělo začíná odepínat vlastně hormonální systém, pak vlastně začne zasahovat do systému štítné žlázy, tam máme další hormony a ty hormony jsou vlastně zodpovědné za to, jak rychle třeba pálíme jednotlivé živiny. Právě jestli budeme mít dostatečné množství energie, anebo nebudeme. A další věc, která začne hrát poměrně velkou roli, tak jsou vlastně ty hormony, které nám říkají, jestli jsme nasycení nebo nejsme nasycení, jestli máme dostatek energie nebo nemáme, ve smyslu toho, to, co můžeme nabídnout tomu tělu, aby z toho tu energii začalo vyrábět. Takže pak se bavíme o leptínu, o grelínu a už jsme zase prostě v tom velkém cyklu a to jsou jiné hormony v jiných částech, v tukové tkání nebo v žaludku. Jo, a už prostě se na to nabalujou další a další věci, které zase jsme u toho, všechno funguje dohromady a nemůžete vytáhnout jednu věc a tvářit si, že když narovnám tu jednu věc, tak všechno ostatní
1: bude
2: se srovná samo.
1: Já tady mám vypsaný inzulín, leptin, který jste zmiňovala, grelin, kortizol, hormony štítné žlázy, pohlavní hormony, zkrátka všechno souvisí se vším. Naším hostem je dnes inženýrka Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství. Určitě dáme šanci i posluchačům, pokud by se chtěli zapojit a zkonzultovat 726 3x46. Případně dotazy můžete posílat na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz a určitě se zaměříme i na to počasí, ale jak tu energii doplnit.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové radioporadnu, ve které mluvíme o hormonech s inženýrkou Hanou Stříteskou a slíbili jsme, že se zaměříme i na to počasí aktuální, tropické. Souvisí to nějak se systémem v těle, že to mnozí nezvládáme? Děti ty jsou úplně v pohodě, u vody, u vody.
1: No, protože ty děti se chladí a případně ty děti jako donutíme se nějakým způsobem napít, ale nezvládáme to my a ve finále to nezvládají ani ty děti, pokud se třeba pořádně nevyspí. Takže to je zase taková ta propojení všeho dohromady, protože jsou byly vysoké teploty a nemáme-li chlazený byt, vlastně nějakým způsobem třeba ložnici, kde spíme, tak si myslím, že většina posluchačů v současné době nespí úplně ideálně, protože prostě v tom teple se moc spát nedá. Takže určitě nejsme vyspalí, jakmile nejsme vyspalí, stoupá nám hladina kortizolu, jakmile nám stoupne hladina kortizolu, zase se nám tam spustí jako lavina spousta dalších jako věcí.
0: To je stresový hormon.
1: Ano, přesně, to je stresový hormon. Další věc, kde to funguje, je to, že když je jako hodně velké teplo, tak většinou nemáme moc chuť k jídlu, maximálně pijeme a zase, když nebudeme jíst, dostatečně jíst, tak nám zase budou chybět ty vlastně živiny, které v tom těle mají.
0: Takže byste
1: fungovat.
0: Se nutila? Máme se nutit?
1: Ne, musím změnit trošičku jinou skladbu stravy. To znamená nezapomínat pořád na ten základ, mít tam bílkovinu, mít tam nějaké ovoce zeleninu, mít tam nějaký sacharid, ale jde o to, že to nemusí mít teplně upravené. Měl bych to být v lepší, lehčí podobě, to znamená tak, aby mě to příliš nezatěžovala trávicí trakt, takže si tam nepošlu prostě kus stejku, ale dám si tam třeba rybu, která se podstatně lépe tráví, nebo nějakou mletinu, jo, namleté maso, zpracované namleté maso, které se mě bude lépe trávit. Nebude to tak tučné, to znamená, nebudu to smažit, nebo prostě pomůžu tomu tělu, aby v tom velkém teplu,
0: kdy se
1: primárně vlastně má chladit, tak aby jsem ho nezatěžoval třeba v rámci té stravy, ale to neznamená, že se nenajím, jo, mělo by tam být. Další věc je hydratace, protože když to mám, tak vlastně dvě základní věci, kterou potřebuje každá buňka, úplně každá buňka, tak je voda a kyslík. A pokud tam není voda a kyslík, tak všechny ty další látky, které ty buňky už pak můžou potřebovat každá trošičku jako jiné, tak nikdy nebudou fungovat, dokud tam nebude dostatečné množství vody, protože to je to prostředí, ve kterém to probíhá, a dokud tam nebude ten kyslík, který vlastně to víceméně všechno spouští a vlastně drží funkčnost těch buněk. Takže pokud nemám dostatečné množství červených krvinek, to už jsme někde trošku složitějíc, ale ta voda je základem. To znamená, pokud nejsem dostatečně hydratovaný, tak tam můžu dávat sebelepší suroviny, které tam budou, a stejně ty buňky nebudou fungovat tak, jak mají. Stejně prostě ty továrny, ty mitochondrie fungovat nebudou.
0: Co pivo? Funguje to v tomto počasí?
1: Pivo je alkohol. Bohužel v tomhletom mělo by to skutečně být jako pokud možno voda, jako blížit se té vodě, aby tam nebylo zbytečně moc cukru, aby tam nebyl alkohol, protože to jsou všechno zase věci, které to tělo bohužel v ten moment zatěžují.
0: Já jsem si říkala, tělo je dokonalý systém, je to geniálně vymyšleno, ale k té genialitě mi tam chybí nějaký ten chladící hormon. Kdyby tam byl a uměli bychom ho teďka v tom počasí aktivovat, tak by to bylo úplně ideální.
1: Ale ono tělo umí, to jenom my mu tam furt hážeme nějaký vidle do toho, ale tělo umí, to je takové to, že nám vyskakuje husina, že začíná máme třeba dýchat trošičku jiným způsobem. To, že se potíme právě tam, jak se od nás odpařuje ta voda, tak tím se to tělo chladí. Takže tělo má systémy, jak se vlastně nějakým způsobem trošičku porovnat. Ale jde o to, že pak teda já nemůžu stát na tom rozpraženém sluníčku, je potřeba prostě jít trošku do toho stínu. A i tady zase musím dodat více té vody, aby to tělo mělo co vlastně se potit, mělo co vydávat a mělo jak se jako vzájemně jako ochlazovat, protože umí všechno to tělo umí.
0: Všechno umí.
1: Akorát my mu vždycky se jako ne vždycky mu úplně pomáháme.
0: Tak se o to pokusíme. Vy říkáte velmi často, že vztah mezi výživou a hormony je takzvaně obousměrný. Tak to znamená v praxi, že zkrátka tomu půjdeme naproti a budeme přizpůsobovat se počasí, aktivitám a tomu, jak žijeme.
1: Určitě, protože jednu tu stranu jsem říkala, že když jako začneme moc ubírat, tak samozřejmě to tělo na to nějak zareaguje a třeba některé ty hormonální cesty nám prostě vypne. Na druhou stranu, když budeme to tělo zase přetěžovat, to znamená, budeme mu tam posílat velké množství energie, velké množství tuku, cukru, tak zase to tělo prostě nejdřív se bude bránit, to znamená, bude nám tam dostatečně fungovat nebo bude se snažit třeba vypouštět ten inzulín, který bude fungovat, ale když to používáte moc často, velmi, já tohle vždycky přirovnám k pružince, když tu pružinku jako furt natahujete, tak ona v jeden moment se vám přestane vracet zpátky. Takže vlastně i když to tělo jako budeme přesycovat, když mu tam budeme dávat těch věcí až moc, moc, tak to tělo taky přestane reagovat. Nebude to tím, že by to utlumilo, ale vlastně přestane se těch věcí de facto všímat. A to jsou ty inzulinové rezistence, leptínové rezistence, takže, anebo jak byla ta pohádka, tak dlouho se volalo vlk je za humny, až tam vlk byl a už nikdo nepřišel pomoct.
0: Takže jednoduše řečeno, hormonální systém zkrátka nemá rád extrémy.
1: Určitě ne. Určitě bychom byli v nějakém základním režimu a pak to bude fungovat.
0: Naším hostem je dnes inženýrka Hana Střítecká.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Právě.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes jsme se zaměřili na hormony s inženýrkou Hanou Stříteckou. A ještě se vraťme tedy k vodě, protože na internetu je spousta reklam, kde je nějakým způsobem voda obohacená, třeba o elektrolyty. A je u toho tvrzení, že to třeba i ženám, které jsou v perimenopauze nebo mají nějaké hormonální výkyvy, že to pomáhá. Je to pravda, nebo jsou to jenom reklamní záležitosti?
1: Záleží, kolik tam těch iontů, protože elektrolyty jsou vlastně jonty. Jo? Jsou to jiný název pro jontové nápoje, takže záleží, jestli jsou hypo, izo nebo hypertonické nápoje. Tam záleží na to, jaké množství těch jontů tam je a jaké jonty tam jsou. Je-li to v nějaké rozumné míře a při nějaké činnosti, kde skutečně ty jonty ztrácíme, tak to může mít efekt. Zejména to bývá právě u fyzické aktivity. Takže máme zvýšenou fyzickou aktivitu, kde se hodně potím, tak kromě klasické vody je dobré už pak doplňovat tyhle ty jonty. Ale zas by to nemělo být bezhlavé, mělo by se podívat, které jonty tam jsou, jestli tam sodík a draslík a jestli jsou v nějakém rozumném vzájemném poměru, protože pokud něco přestřelíme a začneme vlastně ten nějaký jont doplňovat ve velkém množství, tak on vlastně tu disbalanci, která v tom těle může být, tak ještě zhorší, místo to, aby zlepšil. Takže takové to bezhlavé pití jako hořčíku, když v fulzovkách mívám křeče, tak to nutně nemusí být jenom z toho hořčíku, nebo že všichni musíme teď jako suplementovat hořčík.
0: A pít. Ale to o tom se hodně mluví, že všem chybí hořčík. Není to pravda.
1: Úplně to nemusí být pravdou a hlavně to není o tom, že nám chybí jenom ten hořčík, on nám může chybět i draslík a ve finále může chybět i sodík, protože ano, na jednu stranu tady máme lidi, kteří solí strašně moc a na druhou stranu tady máme lidi, kteří právě nesolí skoro vůbec, protože sůl je přece jako není úplně vhodná. A takovýhle člověk, pokud začne ještě suplementovat třeba ten hořčík, tak najednou si tam může rozhodit vlastně ty poměry těch jednotlivých elektrolytů, které v tom těle mají být.
0: A pozná to?
1: Většinou to pozná tak, že to nefunguje to, kvůli čemu to bere. Takže pokud někdo bere hořčík na křeče a přesto ty křeče má, tak to nebude jenom tím hořčíkem. Jo, takže jsou to věci, které je potřeba vždycky u těch suplementů vědět, proč chci suplementovat. A myslím, že o tom jsme se tady mockrát bavili.
0: Určitě.
1: Že vždycky vědět, jako proč chci tu danou věc, ať už teda v nápoji nebo někde v tom samotném suplementu mít, jaký by měla mít efekt a pokud k tomu jako efektu nedojde, tak je očividně chyba někde jinde.
0: Ten hořčík se ale zkrátka pořád staví na ten piedestal, že na spánek a na všechny problémy,
1: bohužel,
0: mám pocit, že mnozí potom sahají po těch suplementech, o kterých jste mluvila, ale tedy co doporučit, asi je krevní rozbor, abychom opravdu věděli, jestli ano nebo ne.
1: Na jednu stranu anebo na druhou stranu se vrátit se k tomu základu, to znamená mít ten poctivý jídelníček, protože budu-li mít poctivý jídelníček, který je z těch základních surovin, to znamená ne z těch vysoce opracovaných, z těch jednotlivých izolátů, ale skutečně tam mám kusovou zeleninu, mám tam kusové maso, kusovou rybu, tak v takovémhle jídelníčku ty věci prostě chybět nebudou.
0: Tak základní pravidlo pro nějaký hormonálně příznivý jídelníček, teď jste to nastínila, ale...
1: Základní pravidlo je takové, že v každém jídle mám vždycky bílkovinu a schválně říkám bílkovinu, nikoli v protein. Protein je ten pytlíček, který si někam nasypu, ten prášek, ale bílkovina je vlastně bílkovinový zdroj. To znamená vajíčko, nebo maso, nebo rybu, nebo ti, co jako nechtějí úplně ty živočišné produkty, tak můžu sáhnout po nějakém tempehu, prostě nebo ořechy, případně nějak zkombinovaný luštěniny, obiloviny, ale prostě mám tam nějakou základní bílkovinu. K té bílkovině vždycky přidávám nějakou zeleninu nebo ovoce podle toho, jak se to hodí do kombinace toho jídla a je to tam proto, že ovoce a zelenina mám v sobě jednak vitamíny, druhá velmi často v sebou nese i nějakou vodu, takže pomáhá v rámci hydratace toho těla
0: Zavodní.
1: A hlavně je zdrojem vlákniny. To znamená, pomůže mi udržet vlastně ty výkyvy té glykemie, která bude následovat ještě s tím třetím částí, která do toho jídelníčku patří a to
0: sacharidy.
1: Jsou ty sacharidy.
0: Démonizované
1: takže mi,
0: sacharidy.
1: Takže mi může pomoct vlastně díky té vláknině, to, že ta vlastně ty výkyvy té glykemie nejsou tak velké, ale k tomu mi pomáhá teda mimochodem i ta bílkovina. A zároveň ta vláknina, která tam je, tak mi vlastně pomáhá to, že vždycky s bílkovinou, když mám bílkovinový zdroj, tak vždycky s bílkovinou mi jde i tuk. A když mám v jídle tuk, tak se vyplavují žlučové kyseliny, které pomáhají vlastně emulgaci tuku a tomu tuku pomáhají, aby se dostal do jater. Ale když mám zároveň přítomnou vlákninu, tak část těch žlučových kyselin se vlastně naváže na tu vlákninu a nestřebá se zpátky do těla. No a když se nám nestřebá do těla, tak se musí vytvořit nové. A ty nové se tvoří z cholesterolu. A tím se vlastně udržuje hladina cholesterolu. Takže zase je to jeden z takových těch dalších jako momentů, které ukazují ten takový to hezký zapadání těch koleček do sebe, proč ty věci, když jsou v tom jednoduchém základním cyklu, tak proč fungují a jakmile z toho začnu vytahovat nějaké izoláty, začnu z toho vytahovat nějaké jednotlivosti, tak se to vlastně celé začne hroutit a přestane to fungovat.
0: Celý systém přestane fungovat a platí to v každém věku? Nebo...
1: Určitě, určitě.
0: Jo, platí,
1: platí to v každém věku, akorát, že v každém tom věku máme potřebu něčeho o něco trošku více.

0: Za 4 minuty bude 11:15 s Českým rozhlasem Hradec Králové. Je před námi poslední vstup dnešní hormonální radioporadny s inženýrkou Hanou Střeliteckou. A my jsme končili ten vstup, že je potřeba to tak rovnoměrně vyvažovat a v každém věku je potřeba něco jiného. Tak mě napadlo bílkoviny. Ty jsou asi čím jsme starší, tím víc bílkovin. Je to tak?
1: Čím jsme menší a čím jsme starší, protože čím jsme menší, tak ještě pořád rostem a vyvíjíme se. A čím jsme starší, tak tím bohužel pak velmi často rychleji odbouráváme svalovou hmotu, než nám roste a máme větší zátěž na imunitní systém a prostě na všechno, kde ta bílkovina je potřeba. Takže pokud nejsme vrcholový sportovec, který potřebuje velkou množství svalové tkáně, tak vlastně nejvíc bílkoviny jako gramů na kilo, tak potřebují právě děti v růstu a vývoji a potom ty starší lidé. Takže tam se zase dostáváme k tomu, že to množství té bílkoviny je větší a měníme typ té bílkoviny, protože vlastně zase potřebujeme vyšší stravitelnost, lepší stravitelnost, ale ve spoustě věcí vlastně ty malé děti a ty staří lidé mají ten jídelníček vlastně
0: podobný.
1: Dost podobný. I třeba zpátky se vracíme k většímu dávce těch mléčných výrobků, protože vlastně potřebujeme lepší vyživení té kosti, potřebujeme víc toho vápníku, potřebujeme víc toho vitamínu D, protože je tam třeba i menší vlastně fyzická aktivita, je tam menší zatížení té kosti, protože kost není jenom o jídle, je i o tom, jestli se jako hýbeme, nehýbeme, jestli ta kost je zatěžovaná. Takže velmi často je to o tom, že ty malí, já vždycky taky vlastně v přednáška říkám, malí to ještě nemají a staří už to nemají.
0: Nebo
1: takže spousta věcí je hodně podobná, ale z trošku jiného důvodu.
0: Takže mezi 20. a 40. rokem tam je to...
1: Je to v pohodě.
0: Tam můžeme zlobit, nebo mohou zlobit lidé mezi 20. a 40. a pak už nám dá tělo většinou jasně najevo, tak takhle teda ne.
1: Tak samozřejmě taky ne, protože čím víc zlobíme, tak tím víc si zakládáme o to, že ten to v fozovkách to stáří přijde dřív, než by mělo.
0: Takže opatrně, pořád se vracíme k tomu, že základem je opravdu vyvažovat a brát v potaz, že všechno souvisí se vším.
1: Určitě, protože prostě nemůžu jenom prostě mít super jako výživu, nebo nemůžu mít super vymakaný prostě pohybový režim a na všechno to ostatní zapomínat. Takže pořád je to o tom rozumně jíst z kvalitních potravin, nezapomínat na pitný režim nebo obecně na hydrataci. Nutně to nemusí být pitný režim, protože můžu to ujíst, nemusím to vypít. A hydratace, prosím vás, nezačíná ve chvíli, kdy mám žízeň. Hydratace začíná hned ráno, když se zbudím, akord v tomhle počasí, protože se v noci potíme, dýcháme pusou, nikoli v nosem, takže ty ztráty těch tekutin jsou podstatně větší. Takže první, co udělám, když ráno vstanu, tak bych se měl jít napít. Nutně to nemusí být ani voda s citronem, ani sumo octem, nebo prostě všichni takovýhle doporučení.
0: To se všechno všude
1: ale
0: píše,
1: mělo by
0: doporučuje.
1: To být skutečně sklenička vody a je to právě kvůli té hydrataci. Zrovna tak, když jdu do sportu nebo do nějaké fyzické aktivity, tak pít až při fyzické aktivitě je pozdě. Měl bych být hydratovaný, než tu fyzickou aktivitu zahájím. A zase hydratace neznamená, že vypiju půl flašky něčeho těsně předtím, než jdu do té fyzické aktivity. Hydratace znamená, že nějaký 3-4 hodiny předtím mám vlastně kontinuální malé dávky nějaké tekutin, anebo zase jídlo obsahující tekutiny a ne jídlo, které mi ty tekutiny stahuje.
0: Mnoho lidí, když má vysoký kortizol, ten stresový hormon, tak přidává i kávu, ubere jídlo, přidá výkon. Proč to hormonální systém může ještě víc rozhodit? Rozhodí ho to ještě víc?
1: No rozhodí, protože ten kortizol nám dělá takové to boj nebo uteč. Takže my ho máme na ten krátkodobou, na tu krátkodobou vlastně utilizace té energie a vůbec toho soustředění. Takže v tom krátkodobém horizontu, to znamená, pokud ho opravdu máme jenom občas jako vystřelený, tak nám skutečně pomůže, protože nám pomůže zaktivovat všechny ty systémy tak, aby to tělo bylo schopno okamžitě reagovat. Ale při těch dlouhodobých stresech, při tom dlouhodobém vlastně působení, tak se to obrací a zase nám to tam některé věci zpomalí, přesně třeba v rámci metabolismu, v rámci vlastně ukládání tukových zásob, zvyšování obecně glykemie vlastně v krvi, čím si zakládáme na nějakou inzulinovou rezistenci. Tady to vyprávím strašně zjednoduše, ono to tak jednoduché není, samozřejmě jsou tam složitější principy, jak to se zapadá, ale zjednodušeně řečeno, prostě výsledek může být inzulinová rezistence, výsledkem bude to, že i když budu chodit cvičit, tak stejně budu přibírat a stejně se nemusím zbavit třeba té tukové tkáně na tom břiše, které bych se zbavit chtěl.
0: To je depresivní, že? Protože chceme se toho zbavovat. Co byste poradila člověku, který má pocit, že už vyzkoušel úplně všechno? Jí zdravě, hýbe se, snaží se spát, přesto přibírá, je unavený, má výkyvy, nálad. Tak dojít, jak postupovat dál?
1: Dojít k někomu, kdo se mu na to podívá, protože někdo toto umí a zkontroluje vlastně všechny ty parametry, ať už je dobré mít tam zase všechno. Mít tam pohybový režim, mít tam denní režim, mít tam nějaké biochemické parametry a mít tam jídelníček, tak ten člověk může ukázat na to, že ten jeho zdravý jídelníček nutně nemusí být zdravý, anebo může být zdravý, ale je špatně načasovaný vůči vlastně tomu pohybu, který tam je. Takže je dobré, pokud jako mám pocit, že dělám všechno, co jsem udělat mohl, tak mít někoho, kdo se mi na to podívá z toho nadhledu a zkusí mi to porovnat, protože i sebe hezčí jídelníček zase, když špatně načasujem a nezasadíme ho do kontextu vlastně toho chování toho člověka, ať už teda pohybového nebo obecně toho životního stylu, který má, tak tam může být velký problém. Protože jsem člověk, který chodí spát ve 3 ráno, tak nemůžu mít večeři v 5.
0: Doporučuje inženýrka Hana Stříteská s nadhledem jí vlastními. Děkujeme za všechna ta doporučení a co popřát, hezké léto v těchto vedrech?
1: Určitě, já si myslím, že budeme mít trošku volnějíc a ty vedra povolej a když mám možnost, tak v tomhle vedru prostě jít někam do stínu, mít možnost se zaplavat, mít možnost se schladit a hlavně si odpočinout a načerpat síly do toho podzimu, až tady budou ty plejskanice.
0: Děkujeme, hezké léto.
1: Hezké léto.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Za 6 minut bude 12 hodin, po zprávách nabídneme polední písničky U srdce, ale teď ještě jedna z babských rad. Avokádo, med nebo káva nejsou jenom k jídlu a pití, ale patří prý i do vlasů. Proč konkrétně, tak to prozradí babské rady.
1: Babské rady.
2: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 12 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kvůli silným bouřkám hasiči o víkendu vyjeli k více než 13 stům událostem. Radnice v Hradci Králové spustila registraci zájemců o družstevní bydlení v Kuklenách. Pražští radní odvolali Ondřeje Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Čeká nás spolojasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám více než 1300 výjezdů. Nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly také v Královéhradeckém kraji. Třeba ve dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění dvou lidí zasahovat i záchranáři. Hradec Králové spustil kontaktní formulář pro zájemce o družstevní bydlení v Kuklenách. Chce tak zjistit, jaký je o projekt zájem a také jak velké byty budoucí obyvatelé preferují. Registrované zájemce stavební družstvo při prodeji bytů přednostně vyzve k zaplacení vstupního poplatku. Dům má nabídnout celkem 90 bytů různých velikostí. Ucházet se o ně můžou pouze lidé mladší 40 let, vysvětluje náměstek primátorky Pavel Vrbický.
3: Míříme na mladé rodiny, úplně ideálně mladé rodiny s dětma. A když si vezmete, že dneska je vám 40 a vyplňujete ten dotazník, tak ke kolaudaci dojde za 4, za 5 let. Bude vám 45 a máte 25 let splácet. Bude vám 70, až ten byt půjde do vašeho vlastnictví. Tak to je z toho důvodu.
1: Obec Sinkov Slemeno na Rychnovsku otevřela novou budovu základní

0: Mateřské školy. Jednopodlažní dřevostavba vyšla na 52 milionů korun a na jejím financování se podílel Královéhradecký kraj, Ministerstvo životního prostředí, veřejná sbírka i samotná obec. Součástí areálu je také školní hřiště, parkoviště pro 9 aut a nový komunitní park. Žáci se do nových prostor přestěhují během prázdnin a výuku tam zahájí v září. Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů ho dnes odvolali radní Prahy. Je to kvůli zjištění Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop řekl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Podle něj šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Sport. Španělsko vyhrálo na mistrovství světa ve fotbale nad Saúdskou Arábií 4-0, Egypt nad Novým Zélandem 3-1, zbývající 2 duely skončily remízou, Belgie totiž hrála s Íránem 0-0 a Uruguay s Kapverdami 2-2. Počasí. Čeká nás polojasno až oblačno, večer jasno. Odpoledne se budou ojediněle vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 70. kilometru dálnice D11 směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pět minut po 12. hodině, čas popolední, je tady pro vaše vzkazy, pozdravy v písničkách od srdce. Český rozhlas Hradec Králové vás doprovází i 22. červnovým dnem. 726 a 3x46, to je kontakt k nám do studia, případně nabízíme i mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, pokud byste chtěli dát vědět a někoho potěšit. Od mikrofonu zdraví a příjemné chvíle s rádiem vašeho kraje, dál přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a

0: Kapela Elán zahájila polední písničky od srdce, ale už jsme ve spojení s Bišvičkami, kde nás poslouchá pan Pavel. Říkal, že teploty už útočí k těm třicítkám na ty tropické hodnoty, ale okurka je vhodná a chutná i fenečce, jste mi říkal, veďte. Tak okurek není nikdy dost možná v tomto počasí, veďte.
1: To se mu může koupit nějaký.
0: Koho pozdravíme, koho potěšíme ve vysílání písničkou, kterou jsme vybrali?
1: No, všechny lidi, a říkal jsem, že v sobotu je tady strašidelná bažantnice a v neděli jsou jen na Bišvičkách pout. Takže...
0: Kdo by měl chuť vyrazit,
1: ať se přijde podívat, když teda bude hnusnej.
0: No, o víkendu má být snad až 38 stupňů Celsia, tak bude to chtít určitě nějakou obezřetnost, opatrnost.
1: Pod Bišvičkama je rybník hned.
0: No, hezky to zvládněte, děkujeme za přízeň a mějte se krásně, pane Pavle. Naschledanou.
1: Všem vám taky v rozhlase.
0: Děkujeme. Naschledanou.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Všechno nejlepší k narozeninám teď budeme z Českého rozhlasu Hradec Králové přát. Máme tady prosbu, abychom zahráli Marianovi Báchorovi k narozeninám. Všechno nejlepší přeji, přátelé. A pozdrav do studia dorazil i pro paní Květu Břenovou, která oslavila krásné narozeniny. I vám zdraví, štěstí a lásku s písničkou od Karla Zicha.

zase lepším stávám, běžím za něčím.

Pan Jaroslav napsal také do redakce, píše, abychom zahráli všem, kteří jsou s námi. Děkujeme za pozdrav. Taky paní Lenka a Jana prosí o nějakou skladbu na povzbuzení pro ty, kteří ta vedra z hůře zvládají, že nám všem drží palce. Pozdravíme taky Pavlu Spěšnou. Paní Pavlo, k svátku i narozeninám vám pozdrav posílají Petr a Zdena s tím, že věří, že to pořádně oslavíte. A ještě tady, když prolistujeme, ještě je tady pozdravení od paní Sylvie, která zdraví všechny fotbalové fanoušky. Hezké pondělní odpoledne.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 13 hodin, trvá 60 minut. Dnes ho ale celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky od srdce. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: cítím.
1: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky od srdce. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky od srdce. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Tropy v Česku budou pokračovat. Dnes znovu hrozí silné bouřky. Hradecký soud potvrdil trest pro řidiče prezidenta Pavla za nehodu v opilosti. V Dobrušce promítá filmy Kino na kolejích. Čeká nás spolojasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Česko čeká další tropický týden. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě vyšplhají až na 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop dostal za nehodu v opilosti zákaz řízení na rok a půl. Musí také zaplatit pokutu přes 50 tisíc korun. Potvrdil to krajský soud v Hradci Králové. Trest mu v minulosti uložil okresní soud. Řidič se proti němu odvolal. Rozsudek krajského soudu už je ale pravomocný. Kop podle něj porušil povinnosti řidiče a povinnosti policisty. Alkohol pil totiž v době služební pohotovosti. Podle státního zástupce Lukáše Vodičky Kop u policie končí. Na nádraží v Dobrušce je možné navštívit Kinematovlak. Kino na kolejích zůstane ve městě do čtvrtka 2. července a nabízí více než 30 filmů. Speciálně upravený vagón má promítací kabinu i plátno a do hlediště se vejde zhruba 40 lidí. Vstupné je zdarma.
2: Dnes Kinematovlak nabízí 3 promítání pro dětské diváky. První začíná v 15 hodin, poslední v 17:30 odpoledne. V dalších dnech nabídne dětem například několik příběhů postaviček Pata a Mata nebo film Velké dobrodružství Čtyřlístku. Pro dospělé třeba filmy Habermanův mlýn, Bohemian Rhapsody nebo dokumenty z Maroka na Kilimandžáro a Od rovníků ke Stolové hoře. Z Dobrušky Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: V Hradci Králové pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony. Potrvá do pátku a návštěvníkům nabízí na 40 místech ve městě přes 400 představení nebo koncertů. Součástí doprovodného programu je ode dneška do středy takzvaná temná kavárna na třídě ČSA. Lidé si v ní doprovodu nevidomých nebo slabozrakých můžou vyzkoušet, jak se orientovat beze zraku. Kapacita kavárny je omezená, pořadatelé proto doporučují místo předem rezervovat. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí Velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. Počasí. Čeká nás spolujasno až oblačno, večer jasno. Odpoledne se budou ojediněle vyskytovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré a vyohlásí dvojku. Střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. Na 98. kilometru dálnice D11

0: Směrem na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a jeďte opatrně. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90ky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přišel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba čem? Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, takže se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, ty jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd, a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci, no. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti, takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená, nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celý to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně, pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on? Není to ten pachatel? On tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslíš, že říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, to já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A v obrva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, které teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo zabítky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to furt trénoval, že byl namakaný jak běh. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jakovýhle dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, který mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě
1: ano.
2: Byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolilo, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále, takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže toto, takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor. A byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku. A jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Hasiči varují před vysokým rizikem požárů v zemědělství. Na základní umělecké škole Karla Halíře ve Vrchlabí začínají talentové přijímací zkoušky. Čeká nás polojasnost s teplotami do 30 stupňů. Je pondělí 22. června. Jsou tu zprávy a Karolína Davidová. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
4: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
3: Stávku posluchačů i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí také vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun. Na základní umělecké škole Karla Halíře ve Vrchlabí začínají talentové přijímací zkoušky. Dnes je skládají mladší zájemci o hudební a literárně dramatický obor. Zítra starší a navíc také ti, kteří chtějí od září navštěvovat výtvarný obor nebo školičku pro nejmenší. Obyvatelé Hořic v Podkrkonoší poslali do participativního rozpočtu pro letošní rok celkem 12 projektů zaměřených na sport, veřejný prostor, dopravu i volnočasové aktivity. O tom, který z nich získá podporu a bude skutečně realizován, rozhodnou sami občané v hlasování, které začne v srpnu.
5: Mezi letošními návrhy nechybí projekty zaměřené na sportovní vyžití. Zájemci navrhli například vybudování diskgolfového hřiště nebo sportovních kurtů. Nechybí ani projekty na revitalizaci travnatého hřiště či projekt odpočinkové zóny u rozhledny Hořických Lum. Do konce července bude všechny návrhy posuzovat odborná komise. Její členové budou hodnotit hlavně technickou proveditelnost, majetkoprávní vztahy a finanční náročnost. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalista Filip Panák se přesune z A týmu pražské Sparty k třetiligovému Bčku. V rezervním týmu, který v uplynulé sezóně sestoupil z druhé nejvyšší soutěže, bude 30letý stoper a někdejší kapitán plnit roli mentora.
2: Počasí.
3: Čeká nás polojasno až oblačno, večer jasno. Odpoledne se budou ojediněle vyskytovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Rostylové podmínky jsou dnes většinou dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde aktuálně houstne provoz. Dobře doječte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: pondělí 22. června. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Už za chvíli se s naší reportérkou vydáme do ulic Hradce, kde ke své

0: polovině finišuje Mezinárodní divadelní festival Regiony. Utíká to neskutečně, když je něco pěkné, tak je to rychle plyné, však to znáte. My vám i dnes nabídneme několik typů z festivalového programu, protože Mezinárodní divadelní festival Regiony má co nabídnout i netradiční záležitosti. Pozveme vás ale i na letní Dvořákův festival v Královéhradeckém kraji. Pozve host Dobrého odpoledne organizátor Jakub Hrubý. A mluvit budeme o teplotních extrémech v rubrice Co v učebnicích nebylo, to bude po půl třetí. I dnes teplotní extrémy určitě rekordy, tak vám přejeme, abyste byli tam, kde je vám dobře, příjemně. Karel Gott, Jelen, Projektil, Holky nebo Jennifer v této hodině Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Abychom se vám hezky poslouchali, to je naše přání v pondělí 22. června.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

hory, historie od lidského pohraničí, to je něco pro turisty. Máte rádi cyklotrasy, které prověří nohy a odmění vás krásnými výhledy? Pak si nenechte ujít cyklovýlet od lidského záhoří do Neratova. Čeká vás stoupání na hřebeny od lidských hor, výhledy z rozhledny na Nenském vrchu i dlouhý sjezd lesy a horskými loukami. Odměnou v cíli vám ale bude jeden z nejvýznamnějších a nejkrásnějších kostelů v naší republice. Asi víte, že mluvím o kostelu na Nanebevzetí Panny Marie v Neratově se skleněnou střechou. A pokud si budete chtít po výletu doplnit energii, zastavit co můžete třeba v tamním pivovaru, tak to je další tip od nás z Českého rozhlasu Hradci Králové v pondělí 22. června od lidské pohraničí, kam se můžete vypravit. My už za chvíli na regiony Mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové. V ulicích města máme naši reportérku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, jsme rádi, že jste s námi v pondělí 22. června. 14 hodin 15 minut, přejeme dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Mezinárodní divadelní festival regionu v Hradci Králové se přiblížil své polovině. O jeho programu vás každý den podrobně informujeme právě ve festivalových minutách. A i dnes je přímo v centru dění reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková. Není tam sama. Adelo, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne i ode mě. Výraznou součástí letošních regionů, nebo možná i tou úplně nejvýraznější, je i letos a celkově už po čtvrté v řadě rezidenční projekt, respektive představení přímo ušité na míru festivalu. Tentokrát se jmenuje Tohle město není pro starý a vzniklo v koprodukci Chemického divadla, divadla Setkání, festivalu Regiony a programu Art in Res nové sítě. Tenhle site-specific projekt vychází z autentických výpovědí seniorů a seniorek a otevírá ve veřejném prostoru téma stáří, samoty, ale i péče nebo mezigeneračního sdílení. No a další podrobnosti už nechám přímo na spoluautorovi projektu Vojtěchu Bártovi. Vojtěchu, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak tenhle projekt, pojďme říct, že vzniknul přímo pro Hradec Králové a Festival Regiony. Tak co vás při jeho tvorbě vlastně inspirovalo?
3: Tak inspiroval nás veřejný prostor Hradce Králové, inspirovali nás samotní seniori a seniorky, kde my máme tady takový tým lidí, že vlastně to slovo senior používá možná i trošku nerad, protože to jsou lidé především velmi aktivní a velmi mladí duchem a pomáhají nám možná i bořit nějaké mýty zažité o seniorech jako, nebo o starších lidech jako o nějakých pasivních objektech, příjemcích péče nebo nějakých důchodů nebo benefitů a slev, a tak nebo vlastně někdy se vnímají tady ti lidi jako takový levný stroj na politické body, tak to všechno nějakým způsobem asi bouráme a chceme ukázat, že je to velmi různorodá skupina s různorodými tématy a vlastně ten jejich život stejně jako náš je velmi pestrý.
2: Vy o tom představení říkáte, že diváci a divačky se při něm stávají součástí takového živého pořadu rozhlasového gala. Jak konkrétně se to promítá do té samotné inscenace a návštěvnického zážitku?
3: Tak to představení začíná na Malém náměstí tady v Hradci. Diváky vlastně přivítá moderátor, kterým je tedy vlastně herec Cyril Drozda, a potom to pokračuje takovou společnou procházkou veřejným prostorem Hradce, kde se taky střídají, dá se říct, různé rozhlasové žánry. Je tam dost hudby, je tam nějaká rozhlasová esej, je tam jakoby vlastně rozhlasová mše a potom tam jsou i nějaké různé takové překvapení. To tedy všechno mají diváci ve sluchátkách, jako nahraný audiovolk, který jsme vlastně nahrávali ve studiích Českého rozhlasu, který Hradec Králové, který mu tímhle chci taky moc poděkovat a podpořit ho i v jeho současném boji za veřejnoprávní média. A jinak vlastně kromě toho, že diváci něco slyší ve sluchátkách, tak taky vidí obrazy, které se kolem nich odehrávají ve veřejném prostoru, který někdy jdou trošku s tím a někdy třeba proti tomu a nějakým způsobem ten zážitek doplňují. Takže je to forma mezi vlastně nějakým rozhlasovým zážitkem, audiovolkem a opravdu nějakým performativní třeba nějakou akcí a divadlem.
2: No a když bychom to měli shrnout, tak na co by se lidé, kteří přijdou na tohle město není pro starý, měli spíš připravit? Čeká je procházka, performativní zážitek, anebo je to podobné spíše tomu klasickému divadlu?
3: Já jsem to možná teď trošku řekl, čeká je možná od všeho něco a zároveň je těžké to nějak vlastně shrnout nějak žánrově, stylově. A myslím, že by se diváci rozhodně měli přijít podívat a zažít to na vlastní kůži, co určitě jenom doporučuji, dobrou výbavu, zejména pro případ horka, které teď máme, ještě někde praží slunce, případně už máme i vyzkoušené, že jsme schopni to zahrát i v nějakém mírném dešti, máme vyřešené nějakou ochranu techniky a případně bychom to třeba přerušovali a věříme, ještě se nám vlastně nestalo s představeními ve veřejném prostoru, co třeba i s kolegy z divadla Setkání děláme, že bychom to někdy museli kvůli počasí rušit, tak věříme, že ani dnes, ani v jiné dny se nestane, takže všechny moc zvu.
2: Vojtěch Bárta, spoluautor představení Tohle město není pro starý. Vojtěchu, děkuju, že jste přišel do festivalových minut.
3: Děkuju i já, krásný den.
2: A možná ještě připomeňme, že další reprízu uvidí lidé dnes od 17.30 a stejně tak i zítra a ve středu. No a já ještě na závěr doplním, že těch programových bodů je dnes napříč festivalovým programem víc než 50. Část už je za námi, ale pokud někdo váhá, jestli vyrazí do města, tak bude mít určitě z čeho vybírat z programu v Kamenných divadlech. Já zmíním třeba představení Monstrum Pražského divadla v Řeznické. Ve studiu Beseda od 4 hodin odpoledne na hlavní scéně Klicperova divadla to bude od 7 hodin večer inscenace Velbloud v zemi nikoho Horáckého divadla v Jihlavě a ani dnes se nebude chybět hudební program. Na letní scéně vystoupí od 9:30 hradecký Big Band Factorial Orchestra.
0: Večerní program přiblížila Adéla Kavříková. To je Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové, který se blíží do své poloviny. Děkujeme za informace i rozhovor a hezké odpoledne.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 22. června je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Události 22. červnového dne jsou zajímavé a když vám teď nabídneme jednu novinku, myslím, že budete velmi překvapeni. Ve studiu je se mnou Jakub Hrubý, který má za sebou krásný letní Dvořákův festival, který se koná i letos v Královéhradeckém kraji. Jakube, vítejte, dobrý den.
1: Krásný den z Hradce Králové.
0: A právě dnes jste se dozvěděl úplně úžasnou zprávu.
1: No dneska mi potvrdil pravnuk Antonína Dvořáka, který letos oslavil 70. narozeniny a můj festival má taky 70. výročí letos, tak jsme se dohodli, že od příštího roku bude takovým naším oficiálním velkým partnerem, protože se mu moc ten festival líbil.
0: Dnes potvrzeno. Já myslím, přesně, že lepší tak zprávu jste dnes v pondělí 22. června nemohli slyšet.
1: Přesně, jak říkáte.
0: No a včera v Rybné, to byl už 35. koncert od 1. května, kdy začaly slavnosti.
1: Přesně tak, je to takový velký maraton. V letošním roce máme 88 koncertů v 70 městech a včera v Rybné na Zdobnici zazněla krásná hudba Pietra Mascagniho. A byla to mše Messa di Gloria pro orchestr a sbor a dva výborné solisty. Měl to obrovský ohlas a obrovský úspěch.
0: Jak se dá zvládnout, obsáhnout tolik koncertů?
1: Dá, nevím, jak to dělám, tak jsem si už na to nějakou, dělám to 6. rokem, zvykl jsem si na to, už vím, jak, co, kde, takže funguje to docela hladce a mám z toho velkou radost.
0: Tam jsou ty 270 také letos, Dvořák a váš festival, kdo byl u jeho počátku?
1: Ten festival vznikl v 50. letech v kraji Turnova a Sichrova, kde vlastně Dvořák trávil historicky svoje dovolené a tak dále. Vlastně na zámku tam měl i svoji místnost, kde tam bydlel. V ní dneska sedí pan ředitel Kadlec, vlastně zdejšího zámku. A v té době tam vznikla jakási komunita lidí, jakýsi společenství, sbor a tak dále a začali dělat dvořákovské slavnosti a postupem doby se to vyvíjelo až vlastně do dnešní doby, kdy je z toho Dvořáku festival s číslem 70 let.
0: V Královéhradeckém kraji na nejrůznějších místech, jak lidé přijímají Dvořákovou hudbu v dnešní době?
1: V Královéhradeckém kraji letos máme 16 koncertů. A musím říct, že jsou více žánrové, že nehrajeme pouze klasiku, ale vlastně každý koncert má specificky to, že by měla zaznít nějaká Dvořáková skladba v nějakém specifickém klidně podání. To znamená, že jsou i soubory, které nejsou klasické a hrají Dvořákovou hudbu, takže je to i taková osvěta a předávání tohoto odkazu i jiným posluchačům než posluchačům klasické hudby.
0: Tedy třeba i v modernějším hávu nebo modernější úpravě, aby to bylo
1: atraktivně
0: zajímavé. No, když ta 70, tak to byla určitě pro vás výzva. Říkali jste si, co nabídnout těm 70.
1: Ano, byla to velká výzva a pod zkušenosti, který člověk nabývá z těch minulých let, tak samozřejmě největší problém je dostat lidi z křesla a dostat je prostě do koncertních sálů a do kostelů a tak dále.
0: Proč myslíte, že to tak je?
1: Tak po tom covidu nám ta společnost tak trošku zlenivěla úplně, no. A samozřejmě ty dnešní technologie, které jsou, tak vlastně si pustíte nejlepší orchestr, nejlepší, úplně všechno si pustíte do kvalitních sluchátek a máte to v podstatě.
0: Já vím, ale ten autentický zážitek.
1: To je něco úplně jiného, ale těžko se to prostě lidem vysvětluje. A pak samozřejmě taky jako v rámci té propagace je problém jako s plagátama jako takovýma, to lidi moc nečtou.
0: Takže co se povedlo, abyste tu 70. oslavili, jak se sluší a patří?
1: Já si myslím, že je to taková systematická práce pořád dokola a zapojení vlastně do toho obcí, zapojení do toho spolku a tak dále a předávání těch informací lidem nejlépe z očí do očí, z ruky do ruky.
0: Ten Dvořákův festival se pohybuje v Královéhradeckém kraji a teď můžeme být i konkrétní a pozvat na
1: tak
0: to nejbližší.
1: Tak moc rád pozvu na nejbližší koncerty, které se odehrají například příští neděli v Liberku a potom za týden vlastně v pátek v Adržbachu vystoupí legendární Jiří Stívín s Václavem Uhlířem, známým to hradeckým varhaníkem. Potom v Lomnici nad Popelkou bude krásný koncert na zámku v Náchodě, také na začátku července. Na co bych moc rád upozornil, je v Dešné v Orlických horách, je kostel svatého Matouše, takový legendární, vlastně nově opravený. A tam zazní koncert velice talentovaného a dneska hodně známého českého tenoristy Daniela Matouška, který tam bude zpívat italské písně a zazní tam také 4 šanzony dalšího legendárního ještě žijícího skladatele Luboše Sluky, který vlastně oslaví letos 98 let.
0: Dvořáku festival tedy po celé prázdniny. Je to letní
1: výzva. Po celé prázdniny, všecko je na webu, tam si člověk najde, přijde na web a dá si filtr Královéhradecký kraj a zjistí každá místa, na co bych moc rád pozval, tak takovou tečkou vlastně za naším cestováním po Královéhradeckém kraji bude uvedení opery Rusalka. A to bude v zámeckém parku na Skalce v Podbřezí u Rychnova nad Kněžnou. A myslím, že to bude moc velký zážitek. Lístky jsou v předprodeji, všechny informace opět na webu.
0: Jakub Hrubý, který dnes přišel i s novinkou, a vy jste se to exkluzivně jako první dozvěděli z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, že
1: Antonín Dvořák, 70-letý pravnuk, bude od příštího roku partnerem našeho festivalu.
0: Dnes to pravnuk, prosím, pěkně potvrdil. My děkujeme za pozvání, za zajímavosti. Letní Dvořáku festival v Královéhradeckém kraji pokračuje. Ať se mu daří i vám, Jakube. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Hezké léto. Naschranou.
0: Jakub Hrubý byl naším hostem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Ale je i na našem webu hradec.rozhlas.cz, můžete se tam na extrémní teploty podívat a i další zajímavosti a zprávy z Královéhradeckého kraje, protože jsme Český rozhlas Hradec Králové. Hradec.rozhlas.cz. Dobré pondělní odpoledne.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami, také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne. A kde to kvete, kde to voní? To je soutěžní rozárium v Hradci Králové, které můžete navštívit zdarma do 28. června. Protože se stále šlechtí nové odrůdy růží, je třeba, aby byly jejich vlastnosti hodnoceny, tak aby se prosazovaly jenom ty nejlepší. Takové hodnocení se provádí mimo jiné v soutěžních rozáriích a jediné svého druhu ve střední a východní Evropě najdete právě v naší republice v Hradci Králové. Pokud obdivujete růži, královnu květin, její krásu, její charisma, bohatost forem květů, palety barev a vůní, zajďte se podívat do mezinárodního soutěžního rozária. Čas na to máte do 28. června.

O prodlouženém varování před bouřkami budeme mluvit ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin a také o registraci, kterou spustila radnice tady v Hradci Králové. Předpověď počasí vám nabídneme, sledujeme, jak je a jak bude. No a také dopravní servis Zelenou vlnu, aby se vám i dobře jelo v pondělí 22. června. Vše důležité přidáváme i na web hradec.rozhlas.cz. Za 5 minut si ale už poslechněte zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Hradec Králové, kterou v dobrém odpoledni nabídneme.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda nepočítá s tím, že by prezident Pavel jel na summit NATO do Ankary. Radnice v Hradci Králové spustila registraci zájemců o družstevní bydlení v Kuklenách. Cenový strop na paliva se zítra změní o jednotky haléřů. Čeká nás spolojasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Prezident Petr Pavel nebude na červencovém summitu NATO reprezentovat Česko. Dnes o tom rozhodla vláda. V delegaci, která do Ankary pojede, bude předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO, ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra by na neformální setkání na summitu měli jít stejní lidé, kteří se budou účastnit formálních jednání. Babiš také znovu odmítl, že by tím omezoval prezidentovu povinnost reprezentovat zemi navenek. Pavel už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud ho vláda na summit nedeleguje. Hradec Králové spustil kontaktní formulář pro zájemce o družstevní bydlení v Kuklenách. Chce tak zjistit, jaký je o projekt zájem a také jak velké byty budoucí obyvatelé preferují. Registrované zájemce stavební družstvo při prodeji bytů přednostně vyzve k zaplacení vstupního poplatku. Dům má nabídnout celkem 90 bytů různých velikostí. Ucházet se o ně můžou pouze lidé mladší 40 let, vysvětluje náměstek primátorky Pavel Verbický.
2: Míříme na mladé rodiny, úplně ideálně mladé rodiny s dětma. A když si vezmete, že dneska je vám 40 a vyplňujete ten dotazník, tak ke kolaudaci dojde za 4, za 5 let. Bude vám 45 a máte 25 let splácet. Bude vám 70, až ten byt půjde do vašeho vlastnictví, tak to je z toho důvodu.
0: Královéhradecký kraj vypsal výběrové řízení na předsedu představenstva zdravotnického holdingu. Na starost bude mít strategické řízení společnosti a další rozvoj krajských nemocnic. Měl by se také podílet na ekonomickém řízení nemocnic a na jednáních se zdravotními pojišťovnami. Zájemci mohou své přihlášky podávat do 31. srpna. Maximální ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléřů. To je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů více než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června. Sport. Tenistka Linda Nosková slaví na trávě v německém Berlíně druhý titul ve dvou dnech. Po večerním vítězství ve dvouhře tam totiž nově desítka světového žebříčku zvládla i odpolední finále čtyř hry. Turnaj se kvůli dešti dohrával až dnes a Nosková s Alexandrovou z Ruska porazili Eraniovou z Itálie a Američanku Melicharovou Martinézovou po setech 6-2 a 6-4.
3: Počasí.
0: Čeká nás spolujasno až oblačno, večer jasno. Odpoledne se budou ojediněle vyskytovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách kolem 22 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 100. kilometru dálnice D11 směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto místě ubejte pin a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pondělí 22. června i po 15. hodině s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme dobré odpoledne. V této hodině je unikátní půjčovní kompenzačních pomůcek projektu Světluška. Pomáhá už 5 let lidem se zrakovým postižením. Nabízím možnost vyzkoušet si moderní technologie, které čtou, mluví, navigují, ještě než si je pořídí. A představíme i taneční skupinu z Lázní Bělohradu, kterou můžete potkat všude tam, kde se něco děje. Třeba při regionálních slavnostech, ale účastní se i prestižních tanečních soutěží. Reportáž o taneční skupině z Lázní Bělohradu v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové také nabídneme. A zatančit si můžete už za malou chvíli s Halenou Vondráčkovou Neuč slunce hřát. Nabídneme i Václava Neckáře, Stevieho Vondra, Xindla X, Martu Kubišovou nebo Michala Tučného. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne s

výkoho. To je výstava obrazu Josefa Kejvala uspořádaná k výročí dvou velkých požárů města Dobrušky v 19. století. Požáry město velmi ovlivnily. Výstava je doplněna obrázky a paměťmi Aloise Béra a předměty z muzejní sbírky. Potrvá až do 30. září, jak vidění je v hále městského úřadu. Vstup na ní je volný v úředních hodinách. Ohnivý kohout, pokud se o něm chcete v Dobrušce dozvědět něco víc, právě teď už máte příležitost. A my se teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové dáme Stevieho Wondera. Hezký den s námi.

0: teď uslyšíte unikátní půjčovně kompenzačních pomůcek projektu Světluška. A lidé se zrakovým postižením si mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je vůbec pořídí. V naší republice totiž už 5 let existuje jediná půjčovna těchto kompenzačních pomůcek svého druhu. Za tu dobu pomohla více než 500 lidem 500 půjčkami. A má ji na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Se mi propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 000 korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná chtěl něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voiceover. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tyfloservis.
3: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
7: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: A teď vám dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové představíme taneční skupinu z Lázní Bělohradu na Jičínsku, se kterou se můžete setkat všude tam, kde se něco v kraji děje. Třeba při zahájení lázeňské sezóny, při regionálních slavnostech, ale tato taneční skupina se účastní prestižních tanečních soutěží. Jedno z posledních předprázdninových vystoupení měla v rodném lázeňském městě a byla u toho Vlaďka Vildová.
1: Děvčata to zvládla skvěle v tom horku.
2: Jsme taneční skupina AB Dance, trénujeme v Lázní Bělohradě, trénujeme jednou až dvakrát týdně, plus samozřejmě nějaká soustředění. Má tři věkové kategorie, od předškolního po první stupeň až po druhý stupeň na základní škole. První kategorie Mini Madagaskar vyhrála v Poděbradech krásně třetí místo. Umístění jsou to nejmenší holčičky, které tancují prvním až druhým rokem. První až třetí třída, to už jsou zkušený tanečnice, ty už u mě tancují třeba i 5 let. Výborný, umístily se na druhém místě v Poděbradech. No a juniorky, ty už ke mně chodí třeba 10 let, jsou zkušený tanečnice. Já se jmenuji Adriana Baťková, narodila jsem se tady v Bělohradě. Vystudovala jsem práva, ale baví mě mimoškolní vzdělávání a výchova. Tohle je takový moje hobby. Dělám to už 9 let. Doufám, že budu ještě pár let pokračovat, dokud bude zájem.
1: Vy máte nějakou průpravu v tomto oboru taneční?
2: Já jsem chodila na disco dance skoro 16 let. Základy tam jsou, ale momentálně už nesoutěžím, netancuju. Takže předávám zkušenosti dál.
1: Jak vybíráte ty skladby? Řízne tady zazněly.
2: To je nejhorší, co je na práci trenéra. Vůbec ne choreografie, vůbec ne to děti naučit, ale dát dohromady hudbu, aby to na sebe navazovalo, aby to bylo tak, aby to ty děti bavilo, aby to zároveň nebyla žádná pomalá hudba, protože opravdu disco dance je rychlý taneční styl, takže to musí to dát chvilku práce. No. Několik desítek hodin na té hudbě je, no, z mé strany. Takže.
1: Tak není to snadné, ale stojí to za to. To jsme stojí se přesvědčili tady v Lázních Bělohradě. Jak jste s výkonem děvčat spokojená?
2: Moc, jsou skvělí, já jim to říkám pokaždý, ať si to hlavně užijou. A když je nějaká chyba, to nevadí, hlavně ať se jede dál. Ahoj, kačička. Krásně se na mě smějou při vystoupení, a to je ta největší odměna.
1: Hodně takových odměn vám přeji. Víte se hezky, tak to byla Adriana Baťková, která šéfuje Disco Dance.
2: Skupina přímo AB Dance se jmenujeme. Adriana Baťková, tak AB Dance.
1: Tak ať se vám daří. A možná, že si připijeme i z toho pramene. Okusila jste už někdy?
2: Ano, výborný. Já my na něj chodíme pravidelně, dokonce si ho natáčíme do Petlahovy a odvážíme domů, protože nám ta železitá voda tady moc chutná. My jsme fanoušci zdejšího pramene.

Vážení posluchači, obvykle jste v tomto čase zvyklí poslouchat Radio Bazar. Dnes ho celý tým Českého rozhlasu Hradec Králové neodvysílá, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste měli poslouchat Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes se náš celý tým rozhodl ho neodvysílat, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste měli poslouchat Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes se náš celý tým rozhodl ho neodvysílat, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste měli poslouchat Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes se náš celý tým rozhodl ho neodvysílat, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO. Rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů.
1: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
0: Prezident Pavel už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci hradu zjišťujeme. Dvůr Králové nad Labem ukončil projekt na přestavbu bývalé Majerovy továrny na kulturní a naučné centrum. Teď bude jednat o prodeji a hledat investora, který by pro rozsáhlý brownfield v centru města našel reálné využití.
2: Areál má rozlohu 5500 metrů čtverečních a tvoří jej několik objektů. Ty jsou v městské památkové zóně. Továrnu město chtělo přebudovat, ale nezískalo dotaci. Na část továrny má město vydané povolení na demolici. Z bývalé výrobny je v areálu stará ekologická zátěž. V tuto chvíli nemá podle vedení města smysl hledat využití. Proto chtějí dát možnost případným investorům, aby se využil kompletní areál. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Lidé v Dobrušce můžou nově využít stanoviště sdílených kol u městského koupaliště. Společnost Nextbike ho zřídila před vstupem do areálu a nahradila jim málo využívané stanoviště u polikliniky v Polické ulici, které bylo zrušeno. V Pardubicích by mohla stát socha bývalého prezidenta Václava Havla. Investor nové obytné čtvrti v Labské ulici ji chce umístit na dosud nevyužitou plochu u zdymadla nedaleko nábřeží nesoucího Havlovo jméno. Pokračuje architekt David Tichý.
3: To je místo, které potřebujete zčitelnit, příjemnit, přehlednit, obytnit, dát tomu najednou víc vrstev. Je tam obrovský potenciál rozšíření toho veřejného prostoru, parku a zpřístupnění potom i těch dneska takových jako zanedbaných zahrad do nějaké jako krajinné podoby.
0: Autorem díla má být sochař Krištof Hošek, který vytvořil také Havlovu plastiku v Trutnově. Sport. Bývalý český házenkářský reprezentant Filip Jícha skončil po 7 letech v roli trenéra bundesligového Kýlu. Představitelé německého velkoklubu to oznámili na tiskové konferenci. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Biohlásí dvojku, střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu máme aktuálně hlášenou na obchvatu Jičína, kde se srazila dvě auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Počítejte raději s objížďkou přes město a jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, Česko to saká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
5: Já to naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
4: Humoriáda.

0: Jsme v humoriádě s Martinem Zoumerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano. Hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka já jsem ona měl čičal. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: A, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu.
0: Ano,
1: na rozdíl
0: to je správné.
1: Od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to moc
0: ale
1: nežere.
0: Zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého kufru, teda skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne, nebo minerálka, malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru.
1: A teďka.
0: Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače v našem archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzertoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme tanec... to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já, neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčík, člověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo odříhat, myslím, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže zóna ve Stardance
1: to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplnej, hluboké brázdy.
0: Takže tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se. No,
0: takže nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, no má živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrají fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, víš co, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré.
2: Ano.
3: Pana Zolnáka,
4: děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava,
2: zdravím.
5: Stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
4: je. Vás, ale... Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady je Anna Písek, zdravím vás na oba
4: dobrý
7: dva
4: den,
7: a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte
2: máme
4: to.
2: Zapsáno, díky.
4: Vašek jde.
2: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde
4: ano,
2: a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkujeme tak,
2: děkujeme.
4: Myslíme, co je.
2: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
9: A dávám Ačko.
2: Děkujeme
4: Ačko,
2: pěkně,
4: děkujeme.
2: Naslyšenou.
4: Je na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usekl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před Matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, tak jdem, režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás 6, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji
2: vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct... Kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že
1: to... Tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás 6, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statér.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounár?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha.
1: Aha. Který má... A toho si ho naveme?
2: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu jo, 20 jo, jo. minut zámky.
1: My se vracíme na humoriada.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhlovský.
2: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu no. Kapradiny.
2: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem zdravím. Telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Dva. No, jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to jo.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle sebe.
1: Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Haló.
4: Tady je Jirka Srdčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je
1: co
4: to
1: si
4: dáte? Těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Drumburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
5: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: A se vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si... B.
1: A víte, že jste měli rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Mají slovo oba dva, Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě ten festival, to byl festival o Wolšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
7: Jo.
8: Pro pokročilé při diskotékách.
7: Jo, a co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní?
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: To, A co to je krmit uši?
8: Jakože jí budete oblbovat, ne? To je, se každý u nás na dýze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená, prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska, na kanály, a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, teda za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci. Tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No tak jo. Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví? To je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně. A filtry a šminky. A ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo. Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je Aleš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Si radši vemu mladou maďarskou švédku.
5: To se uznal starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
6: A já...
4: No, ale to ne, to ne...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
6: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
6: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, musíme říct.
6: Ano,
1: do
6: poslouchej,
1: rýmu.
6: Proč ne? A každopádně hezký léto. Ano. S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
6: Ahoj.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Do výstražné stávky se zapojili více než 2000 zaměstnanců České televize. Domov u Byřičky v Hradci Králové čeká modernizace. V malé hale zimního stadionu v Hradci Králové začne oprava střechy za více než 5 milionů korun. Zítra bude slunečno s teplotami do 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová.

0: protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Zastupitelé Královéhradeckého kraje dnes odsouhlasili investici 125 milionů korun do domova u Byřičky v Hradci Králové. Jedná se o největší domov pro seniory v kraji. Práce by mohly začít na začátku příštího roku a trvat 15 měsíců. Investice podle zástupců kraje umožní navýšit kapacitu stravovacího provozu, snížit energetickou náročnost a zavést moderní technologie pro přípravu jídel. Hradec Králové do konce léta opraví střechu malé hokejové haly vedle zimního stadionu. Do objektu, kterému lidem přezdívají plechovka, zatéká a nosné konstrukce už místy korodují. Zakázku za více než 5 milionů korun získala náchodská firma Fast Střechy. Provoz haly i tréninky hokejistů by měly stavební práce omezit co nejméně, říká investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
2: Je to i patrné z vnějšího pohledu, celá ta hala, ale především střecha je v naprosto havarijním stavu, takže jsme řešili nějakou formu kompletní rekonstrukce, ale vzhledem k tomu, že město také uvažuje a má studii proveditelnosti na celý areál a je možné, že v budoucnu dojde k ještě zásadní jako rekonstrukci celé lokality, včetně haly 1, tak nám nepřišlo efektivní dělat generální opravu.
1: Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samoznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí také vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a vyohlásí dvojku, střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pozor na nehodu na příjezdu do Bělé u Pecky směrem od Nové Paky, kde je provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. A další srážku máme hlášenou v Hradci Králové na Rašínově třídě směrem do centra města. Místo je s opatrností průjezdné. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: S datem 22. června Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Zatímco na řadě míst Královéhradeckého kraje začínají v těchto dnech promítat letní kina, ve Zdobnici v Orlických horách si připomínají, že před 40 lety tam skončil provoz místního kina s neopakovatelnou horskou atmosférou. Vyspovídali jsme pamětníka tehdejších časů. V Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové se zeptáme na aktuální počasí na výhled. Pořadatelé Dvořákova festivalu v Královéhradeckém kraji se dnes dozvěděli skvělou zprávu. Uslyšíte ji i vy. Tady je Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne, kterým vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 22. červnového dne v Královéhradeckém kraji shrne Karolina Davidová.
2: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize stávkují. Do plánované stávky se zapojila i regionální studia, včetně Hradce Králové, kde krátce popolední lidé utvořili lidský řetěz kolem budovy rozhlasu. Setkání se uskutečnilo v poklidu za přítomnosti obou regionálních médií, zástupců veřejnosti i místních umělců. V Hořicích na Jičínsku vznikne centrum integrovaného záchranného systému. Návrh na uzavření dohody Královéhradeckého kraje s hasiči o spolupráci na projektu dnes schválili krajští zastupitelé. Centrum vyjde na zhruba 135 milionů korun. Hradec Králové spustil kontaktní formulář pro zájemce o družstevní bydlení v Kuklenách. Chce tak zjistit, jaký je o projekt zájem a také jak velké byty budoucí obyvatelé preferují. Na nádraží v Dobrušce je možné navštívit Kinematovlak. Kino na kolejích je v provozu ode dneška až do čtvrtka 2. července a nabízí více než 30 filmů. Dnes nabídne ještě projekci od 7:30 večer, a to snímek Havrmanův mlýn. V Hradci Králové pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony. Součástí doprovodného programu je ode dneška do středy takzvaná temná kavárna na třídě ČSA. Lidé si v ní v doprovodu nevidomých nebo slabozrakých můžou vyzkoušet, jak se orientovat bez zraku. Na základní umělecké škole Karla Halíře ve Vrchlabí dnes uchazeči skládali talentové přijímací zkoušky. Ty pokračují i zítra, kdy je skládají starší uchazeči a také ti, kteří chtějí od září navštěvovat výtvarný obor nebo školičku pro nejmenší.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Za 4 minuty se vydáme do Zdobnice v Orlických horách.

0: Zatímco na řadě míst Královéhradeckého kraje začínají promítat letní kina, ve Zdobnici v Orlických horách si připomínají smutné výročí. Nejenom obyvatelé Zdobnice, ale i letní prázdninoví turisté vzpomínají, před 40 lety se přestalo promítat v místním originálním kině a dodnes ho nic nenahradilo. Malé horské kino mělo ve své době návštěvnost kolem 2000 diváků ročně. Topilo se v něm v kamnech, protože na horách je pořád chladno, a tak prostor sálu občas osvětlily plameny a vyletávající jiskry. V rozhovoru s naším reportérem na kino zavzpomínal pamětník Pavel Dařílek, který tam promítal.
1: Pane Dařílku, jak jste se ke kinu ve Zdobnici vlastně dostal?
2: Ve Zdobnici v kině promítal můj otec a já s ním jakožto student. A nejprve jako žák základní školy se přetáčely filmy, to byla práce, táta musel pro filmy jezdit až na dráhu do Rychnova, pak to zase odvést zpátky. A byla to jediná kultura v té době.
1: Jak kino tehdy vypadalo a jak se postupně měnilo?
2: Začátek byl někdy v roce 66, pak se v rámci akce Z celé kino přestavilo už do šikma a vyměnili se i projektory, to už byly uhlíkový, z začátku byly lampový, asi pamatuju jako dítě.
1: Je něco, co vám z té doby utkvělo v paměti jako zvláštnost?
2: Řeknu vám raritu, že tady nebyla ještě elektrifikace, takže tady byla turbína, konkrétně tady na pile, kterou obsluhoval taky můj otec. A když se mělo promítat v kině, tak všichni museli jít do kina z toho důvodu, aby někdo nenechal doma svítit žárovku, protože pak by ten lampový projektor nedosvítil na plátno. Takže kultura byla zajištěna.
1: Jaká byla tehdy v kině atmosféra?
2: Velice dobře si pamatuju, že tam byla úžasná atmosféra, nebyl žádný internet, televize, tam nedávali nic. Byl tam i bufet tenkrát, žádný popcorn, jo, jako dneska, ale tatranka a čaj, a fungovalo to úžasně.
1: Jaké filmy se tehdy promítaly?
2: Byla teda nevýhoda, že asi 70, možná i 80% filmů muselo být z produkce socialistických států. Jsme s otcem jezdili do Hradce objednávat vždycky na sezonu, protože se promítalo o prázdninách červené srpen. Objednávat ty filmy, tak otec mohl jenom asi 20% a ještě to byly cenzurované filmy samozřejmě, ale přesto ta návštěvnost byla úžasná.
1: Jak to v kině fungovalo během promítání?
2: Samozřejmě topilo se tam v kamnech uhlím dřívím a samozřejmě v kině musí být tma a někdy se ty kamna rozpadly. Pálili do červena, takže trošku narušovali, ale dalo se.
1: Pamatujete si, kdy kino skončilo?
2: To muselo být těsně potom 85-86. To jste mě trošku zaskočil.
1: Co se s budovou kina děje dnes?
2: No, tak to je soukromý majitel. Snaží se to jako opravovat. To kino tam v podstatě ještě je. To by se tam nesloštěla více.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: teď o tom, co zajímá všechny ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, budeme mluvit o...
1: počasí.
0: Jaroslav Tuček má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Člověk povolaný, se kterým jsme se spojili. Dobrý den, dobré odpoledne, Jaroslave.
2: Pěkné odpoledne.
0: Hodně teplo, to víme všichni. Jak vy jste viděl a vnímal a cítil 22. červnový den?
2: Tak už i ranní teploty byly poměrně vysoké. V Hradci jsme měli 18,7 nejnižší noční teplotu, takže hodně vysoko. Nicméně ten den... poměrně teplý, ale bude i hůř. Teploty dosahovaly nejvíc v Jičíně, jsme měli dneska, to jsme měli 29,4, tady v Hradci jsme měli 29 rovných maximech. Takže poměrně teplo, Lehoulince nám i sprchlo, na severozápadě nám i lehce zabouřilo, takže let, kde měli trošku příjemnou závlahu a trošku se chvilinku líp dýchalo, nicméně den příjemný letní.
0: Dnes už žádné přehánky nebo bouřky?
2: Ještě teď chviličku, tam někde na tom severozápadě nějaká přehánka se pohybuje, nicméně všechno to bude slábnout a večer pak už žádné přehánky nebudou.
0: Je před námi další tropická noc?
2: No, tropická ještě asi úplně nebude, protože ty teploty by měly být pod 20 stupňů Celsia, obloha by měla být jasná až polojasná a ty teploty by se nejčastěji měly pohybovat od 18 do 15 stupňů Celsia. Určitě na Broumovsku ty teploty se budou padat až k 12 stupňům, takže zase bude poměrně široké rozpětí a vítr ten v podstatě nebude foukat vůbec a když, tak bude proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A čím to je, že jsou takové rozdíly široké rozpětí?
2: No, tak je to určitě místníma podmínkama samozřejmě. Tak to Broumovsko ve všeobecnosti je takové chladnější v okamžiku, kdy ten vítr nefouká a vzduch se tam nepromílá. Takže tam je to takový ve všeobecnosti.
0: Do jakého rána se probudíme?
2: Probudíme se do slunečného rána. Slunce nám zaklepe na okno a ohlásí se opět v plné parádě a den bude polojasný až jasný. Zítra už žádné srážky neočekáváme, ani žádné přehánky. 26 až 29 stupňů Celsia v maximech, takže to bude takové podobné tomu dnešku. Teploty na horách budou od 18 do 21 a vítr bude stále jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Na žádnou změnu se asi v nejbližších dnech nemáme připravit, krom toho, že rtuť v teploměrech půjde nahoru a my se budeme i víc potit.
2: Přesně tak. To počasí bude poměrně stále stejné od jasné do polojasné oblohy s tím, že může přechodně být i až oblačno v průběhu dne. Nicméně už žádné srážky do konce týdne zatím nevidíme a ty teploty postupně porostou, takže kulminovat by měly v neděli a na mnoha místech až 38 stupňů. Nebude to všude samozřejmě, ale ten strop by měl být někde na 38 stupních Celsia. Pak začátek příštího týdne lehké ochlazení, ale lehké ochlazení znamená zhruba na 30 stupňů.
0: I tak začnou prázdniny. Jaroslav Tuček nám řekl o počasí vše, co jsme vědět potřebovali. Děkujeme, zůstaneme ve spojení. Tak zase příště. Příjemný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký večer. Naslyšenou.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Události 22. červnového dne jsou zajímavé a když vám teď nabídneme jednu novinku, myslím, že budete velmi překvapeni. Ve studiu je se mnou Jakub Hrubý, který má za sebou krásný letní Dvořákův festival, který se koná letos v Královéhradeckém kraji. Jakube, vítejte, dobrý den.
1: Krásný den z Hradce Králové.
0: A právě dnes jste se dozvěděl úplně úžasnou zprávu.
1: No dneska mi potvrdil pravnuk Antonína Dvořáka, který letos oslavil 70. narozeniny a můj festival má taky 70. výročí letos, tak jsme se dohodli, že od příštího roku bude takovým naším oficiálním velkým partnerem, protože se mu moc ten festival líbil.
0: No a včera v Rybné to byl už 35. koncert od 1. května, kdy začaly slavnosti.
1: Přesně tak, je to takový velký maraton. V letošním roce máme 88 koncertů v 70 městech a včera v Rybné na Zdobnici zazněla krásná hudba Pietra Mascagniho a byla to mše Messa di Gloria pro orchestr a sbor a dva výborné solisty. Měl to obrovský ohlas a obrovský úspěch.
0: Jak se dá zvládnout, obsáhnout tolik koncertů?
1: Dá, dělám to 6. rokem, zvykl jsem si na to, už vím jak, co, kde, takže funguje to docela hladce a mám z toho velkou radost.
0: Tam jsou ty 70 také letos, Dvořák a váš festival, kdo byl u jeho počátku?
1: Ten festival vznikl v 50. letech v kraji Turnova a Sichrova, kde vlastně Dvořák trávil historicky svoje dovolené a tak dále, vlastně na zámku tam měl i svoji místnost, kde tam bydlel. A v té době tam vznikla jakási komunita lidí, jakýsi společenství, sbor a tak dále a začali dělat dvořákovské slavnosti a postupem doby se to vyvíjelo až vlastně do dnešní doby, kdy je z toho Dvořáku festival s číslem 70 let.
0: Jak lidé přijímají Dvořákovou hudbu v dnešní době?
1: V Královéhradeckém kraji letos máme 16 koncertů a musím říct, že jsou více žánrové, že nehrajeme pouze klasiku, ale vlastně každý koncert má specificky to, že by měla zaznít nějaká Dvořáková skladba v nějakém specifickém klidně podání, to znamená, že jsou i soubory, které nejsou klasické a hrají Dvořákovou hudbu, takže je to i taková osvěta a předávání tohoto odkazu i jiným posluchačům než posluchačům klasické hudby.
0: Ten Dvořákův festival se pohybuje v Královéhradeckém kraji a teď můžeme být i konkrétní a pozvat na
1: tak
0: to nejbližší.
1: Moc rád pozvu na nejbližší koncerty, které se odehrají například příští neděli v Liberku, potom za týden v pátek v Adržbachu vystoupí legendární Jiří Stívín s Václavem Uhlířem, známým to hradeckým varhaníkem. Potom v Lomnici nad Popelkou bude krásný koncert na zámku v Náchodě, také na začátku července. Na co bych moc rád upozornil, je v Dešné v Orlických horách, je kostel svatého Matouše. A tam zazní koncert velice talentovaného a dneska hodně známého českého tenoristy Daniela Matouška, který tam bude zpívat italské písně. Zazní tam také 4 šanzony dalšího legendárního, ještě žijícího skladatele Luboše Sluky, který vlastně oslaví letos 98 let. Den v kraji.

0: Dnes jsme měli v Českém rozhlase Hradci Králové zajímavou návštěvu. Početnou tvůrčí skupinu. Do studia k nám dorazila paní učitelka Kateřina Henichová, také děti ze základní školy v Bolehošti na Rychnovsku, protože děti tam vytvořili vlastní knihu Jdeme do zoo. A to od prvních obrázků přes grafiku až po tisk. A protože mířili opravdu vysoko, tak napsali o Pokáčovi napsali a na křest knihy pozvali i pana prezidenta. Kolegyně Pavla Kindernajová, která si s nimi ve studiu povídala, se nejprve zeptala paní učitelky Henichové, kdo přišel na nápad vytvořit něco takového, jako je skutečně velká kniha.
1: Už je to poměrně dlouho. Před 3 lety děti přinesly do školy fixy, které se jim strašně líbily, a začaly s nimi kreslit obrázky zvířátek. A mě bylo líto ty krásné obrázky jen tak někam dát, aby se na ně zapomnělo, tak vznikl nápad, že uděláme z toho knížku.
2: Kristýnko, ty jsi do knihy malovala, je to tak?
3: Ano.
2: Co jsi namalovala? Vzpomeneš ještě na ten obrázek?
3: Namalovala jsem papouška a lišku.
2: A proč zrovna tato zvířátka?
3: Papouška jsme malovali na výtvarce, když jsem byla v 2. třídě, a lišku tu jsem malovala, protože mám ráda zvířata.
2: No to je krásné. A malovala jsi podle fantazie, by mě zajímalo, nebo tam byla nějaká předloha?
3: Měla jsem předlohu, ale hodně jsem si to domýšlela.
2: Domýšlela, jak to všechno dopadlo, kniha je na světě, takže mohou samozřejmě posluchači, diváci posoudit pak v té knížce. Jste velmi šikovné děti, ale máme tady také Honzu. Honzo, ty jsi se zapojil úplně jinak. No. Vysvětli, co jsi dělal, na čem se podílel.
4: My jsme začali dělat tu grafiku té knížky, něco nám paní učitelka řekla, ať doděláme u nějakých obrázků, a něco si dodělala sama, ale já jsem dělala asi 2 nebo 3 obrázky v té knížce, tu grafiku.
2: A co bylo těžké na tom? Musel si to nějak vyladit, aby to fungovalo, aby bylo to hezké?
4: Aby to v té knížce bylo všude stejné, ty texty, obrázky byly stejně a bylo to hezké.
2: No není to nic jednoduchého. Kolik vám je roku, Kristýnko?
3: 10
2: a Honzíkovi?
3: 11.
2: Šikovné děti, jste hrdá, paní učitelka.
1: Jsem na ně hrdá moc. A ono, do té knížky se zapojili i všechny děti od nás ze školy, každý tam má svůj obrázek, takže tam je od 1. třídy až do 5. třídy. Všech 46 dětí, co máme ve škole, tak má v knížce obrázek.
2: Aby měli posluchači představu, jak vypadají ty básničky u obrázku, tak troufne se někdo kratinkou básničku? Kristýnka.
3: Strakapout Věra Kopecká. Strakatý bubeník skrývá se ve větvích velkého stromu. Jak si tak bubnuje, velmi si libuje, má dobrou snídani k tomu.
2: Krása, no tak to máme za jedna.
1: Určitě, oni jsou to šikovní děti, mají všichni jedničku.
2: Napsali jste Pokáčovi, napsali jste panu prezidentovi, jak to dopadlo?
4: Pokáč nám odpověděl, že nám velice rád dá tu jeho písničku Jdeme do zoo a že je šťastný, že může tam mít tu básničku.
2: No a co s tím panem prezidentem?
1: Pana prezidenta jsme pozvali na křest knihy, tam jsme dostali odpověď, děti dostali velký plakát s věnováním a s poděkováním, že tedy moc děkuje za obrázky a za pozvání, ale s tím, že se to nehodí, že nemůže přijet. A teď jsme poslali knížku a pozvání na vernisáž, tak počkáme, třeba přijede na tu vernisáž.
2: Budeme držet palce, aby to celé takto dopadlo. No na závěr se zeptám, měli byste chuť začít tvořit další knihu?
1: Knihu si nejsem jistá, to si musíme odpočinout, ale určitě máme v hlavě nějaký další projekt.
2: Budeme tu vaši cestu sledovat, protože mám tady napsáno velká vernisáž ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 9. září od 18 hodin. Tak hodně štěstí a krásné léto, děti. Naschledanou.
1: Děkujeme.
0: Tak to byla dnešní dopolední návštěva tady u nás v rozhlase. Děti s učitelkou Kateřinou Henichovou ze základní školy v Bolehošti na Rychnovsku. K tomu, co jste slyšeli, ještě připomínám, že vernisáž bude 9. září tady ve studijní a vědecké knihovně od 18 hodin. A protože jsme měli možnost si knížku tady v rozhlase prohlédnout, určitě doporučujeme, abyste si to nenechali ujít. Je opravdu nádherná.
5: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 22. června je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Dnes odpoledne jsme nabídli festivalové minuty a zvali na Mezinárodní festival regionu v Hradci Králové, který bude v polovině. Pokud váháte zda vyrazit do města i teď, věřte, že se to vyplatí. Před chvílí začalo na Malém náměstí improvizační představení, které vzniklo ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové. Tohle město není prostarý. Lidé chodí se sluchátky a poslouchají to, co bylo natočeno právě tady ve studiích Českého rozhlasu Hradec Králové. A co dál? Na hlavní scéně Klicperova divadla od 7 hodin večer inscenace Velbloud v zemi nikoho Horáckého divadla v Jihlavě. A ani dnes se nebudou večer chybět různá hudební vystoupení, hudební program. Ať jsem konkrétní, na letní scéně vystoupí od 21 hodin 30 minut hradecký Big Band Factorial Orchestra. To je Mezinárodní divadelní festival Regiony, který se dostává v Hradci Králové do své poloviny.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Takové byly události 22. červnového dne a co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra, o čem budeme vysílat? V našem ranním vysílání bude po půl deváté hostem Jakuba Šmita vyšetřovatel Michal Hynek. Ten patří k absolutní špičce v oblasti vyšetřování násilné trestné činnosti. Michal Hynek se dlouhodobě věnuje nejnáročnějším případům, jejichž brutalita a složitost zasahují nejenom vyšetřovatele, ale i širokou veřejnost. Za svoji práci nedávno získal ocenění policista roku, o tom ráno 5 minut po půl deváté. Sledovat budeme zasedání zastupitelstva města Hradec Králové, které bude mít na programu mimo jiné dotace fotbalovému a hokejovému klubu v Hradci. Opět se vypravíme do ulic Hradce Králové a budeme sledovat aktuální dění na Mezinárodním divadelním festivalu Regiony. Nebudou chybět divadelní minuty. Pozveme vás i na představení na jižní terasy. Obec z Dobnice na Rychnovsku pokračuje v opravách kostela Krista Dobrého pastýře. Zeptáme se, na čem restaurátoři pracují. A informovat budeme o uzavírkách na důležitých silničních tazích v Královéhradeckém kraji, protože začínají dovolené, to vás bude zajímat. Zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký, vše důležité také na našem webu hradec.rozhlas.cz. Sledujte naše sociální sítě Facebook, Instagram. Český rozhlas Hradec Králové, dobrý podvečer.

0: poskytnout prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: 18 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize stávkují. Nesouhlasí s plánem převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. V Hořicích vznikne centrum integrovaného záchranného systému. V Česku znovu hrozí silné bouřky. Zítřek bude polojasný s teplotami do 29 stupňů.

0: podle něj kabinet zasahovat nechce.
1: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
0: V Hořicích na Jičínsku vznikne centrum integrovaného záchranného systému. Návrh na uzavření dohody Královéhradeckého kraje s hasiči o spolupráci na projektu dnes schválili krajští zastupitelé. Kraj už zakoupil pozemek vhodný pro výstavbu a do roku 2030 by na něm centrum mělo stát. Nová základna by měla vzniknout v blízkosti budovaných úseků dálnice D35 a měla by pomoci zlepšit dostupnost zásahů hasičů i záchranářů. Hradec Králové spustil kontaktní formulář pro zájemce o družstevní bydlení v Kuklenách. Chce tak zjistit, jaký je o projekt zájem a také jak velké byty budoucí obyvatelé preferují. Registrované zájemce stavební družstvo při prodeji bytů přednostně vyzve k zaplacení vstupního poplatku. Dům má nabídnout celkem 90 bytů různých velikostí. Ucházet se o ně můžou pouze lidé mladší 40 let, vysvětluje náměstek primátorky Pavel Vrbický.
2: Míříme na mladé rodiny, úplně ideálně mladé rodiny s dětma. A když si vezmete, že dneska je vám 40 a vyplňujete ten dotazník, tak ke kolaudaci dojde za 4, za 5 let. Bude vám 45 a máte 25 let splácet. Bude vám 70, až ten byt půjde do vašeho vlastnictví. Tak to je z toho důvodu.
0: Meteorologové i dnes varují před silnými bouřkami. Až do večera hrozí hlavně na jihozápadě a jihovýchodě Česka. Doprovázet je mají kroupy a nárazy větru o rychlosti 70 km v hodině. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Silný vítr může podle meteorologů lámat větve stromů. Silné přívalové deště by mohly rozvodňovat menší potoky a řeky. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí dvojku. Střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 70. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto místě uberte plyn a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině a vy máte správně naladěno, pokud jste příznivci pořadu Na cestách. No a dnes budeme cestovat z Pardubic do světa. Z Pardubic konkrétně z Pardubického zámku, kde teď už stojím na nádvoří, stojím před vraty, takže se potřebuju dostat za hostem dovnitř. Použiju starý způsob, zvonek tu nevidím, otvírají se vrata, těžká a za nimi můj dnešní host. Vítejte u mikrofonu.
5: Dobrý den, vítám vás na Pardubickém zámku, respektive v té jeho části, která je pro návštěvníky velmi zajímavá, protože budeme scházet do hlubokého zámeckého sklepení, které je plné pokladů.
4: No, poklady, to nás zajímá. Slyšeli jste teď dnešního hosta pořadu Na cestách, profesor Petr Vorel, historik, numizmatik, který působí jak ve Východočeském muzeu v Pardubicích, tak také na Pardubické univerzitě, protože je to vlastně správce numizmatické sbírky taky. Takže máte, vy máte prachu dost.
5: Já mám prachu dost, ale jak jste řekl, jsem jenom jejich správce, to znamená, mě nepatří. A je to vlastně záležitost, která už vlastně mám na krku od relativního mládí, kdy jsem zdědil správ této sbírky po řediteli Františku Šepkovi, ale jinak už zase předávám, takže jsem ve věku, kdy už je potřeba myslet na další generace.
4: No, já jsem se objednal na zámek do téhleté části schválně, protože budeme dnes cestovat. Mým záměrem je dostat se od tolaru k americkému dolaru. Jaká ta cesta je? Jak se cestuje s penězi?

nebo bez peněz, to si povíme a my hned po písničce budeme cestovat s platidly, s mincemi, s poklady s profesorem Petrem Vorlem. Tak zůstaňte s námi.

Susanne, lei copri. Io karton dal burek, ja taki porcelan. Sam potrejma, cibulka ma, tapety parmazan. Pět kilo hráku, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí.

0: kufru, aby tam šly smotat vlastně ty panely a mohl jsem to převést vlastně v letadle celé, ale to jsou složitý věci, to nebudu tady jako prozrazovat a tajemství, ale vlastně současně jsme vlastně připravovali další jazykový verze, samozřejmě českou, že jo, ta byla po Čechách, francouzskou, ta byla v Paříži dvakrát už v tom roce, v roce 18 ve Štrasburku a taky španělskou, která měla už vlastně vernisáž právě v roce 2018 v Real del Monte, což jsou vlastně Stříbrný doly, kde má pobočku Univerzita v Pačuce, kde jsme vlastně tu výstavu prezentovali přímo v těch místech, kde se to stříbro těžilo. To bylo na tom dvoře, kam vlastně oni vyváželi tu stříbrnou rudu a pomocí teda amalgamace z ní dostávali stříbro. Takže pro mě to byl velmi intenzivní zážitek, kdy jsem si procházel vlastně ty památky mexické i ty těžby stříbra, které tam mají zachovaný z toho 16. století líp než v Evropě, protože se tam o to nikdo nestaral, takže to tam nebylo zbořený, nebylo to přestavěné a jsou tam nádherně dochované i ty technologické zařízení z té doby, jo, původní. Takže, ale to jsem jenom odběh. Takže vlastně teďka ta výstava cestuje po Texasu, kde měla veliký úspěch, takže se tam vlastně na několika destinacích, byla v Houstonu, byla v několika dalších místech, La Grange, Innis, takže teď vlastně se toho ujali třeba to muzeum v Houstonu české kultury, tam je jako silná krajanská organizace, tak jsme tam tu výstavu nechali a oni vlastně vozí po jednotlivých destinacích a prezentují tam.
1: Já myslím, že to je výborná reklama, nejenom Pardubicím, Pardubickému kraji, ale i celé České republice. Chápu, že jste plně zaujat svojí profesí i svým koníčkem, ale co jste viděl z toho Mexika jiného než doly a peníze?
0: Tak mě zajímaly samozřejmě především doly, peníze a stříbro, ale že u těchto akcí tam nejste dlouho, tam nemůžu zase zůstat měsíc v Mexiku, mám jiné povinnosti, ale taky jsme něco stihli, tam je důležité mít kontakty na tu místní komunitu, prostě pokud nemáte sebou člověka znalého toho prostředí, tak se dostanete velmi brzy do nějakých problémů. Čili my jsme tam samozřejmě na té univerzitě měli lidi, kteří nám řekli, kam můžeme chodit, kam ne. Podle jejich rady jsme zajeli na některé památky, že jo, takže tam samozřejmě jako historie zajímali Teotihuacán a tyhle ty památky těch indiánských kultur, ale i jsem viděl teda ty technické památky, které oni si jich necenějí, protože pro ně to je něco koloniálního, že jo, oni tam je především ten zájem skutečně zaměřen velmi intenzivně na oživování starých jazyků, že jo, ne už ta španělština, ale ty domorodý jazyk indiánsky, aby se znovu oživili na péče o ty předkolumbovské památky a to, co je koloniální španělský nějaký 16. 17. století, to pro ně není zajímavé. Pro mě naopak. Takže já jsem sám byl tím, kdo vlastně při přednášce na to téma, který jsem tam měl na univerzitě, tak jsem je upozornil na to, jakou mají 30 kilometrů od té Pačuky, jakou tam mají výjimečnou památku, že prostě to jsou hutě, jako stříbrný hutě, které jsou položeny v takový nádherný údolí, kdy protýká potok, to potřebovali na pohon všech těch kol, tak jsem mi tam vysvětloval, jak to vlastně fungovalo. A teď vlastně jsou tam ty odkaliště. To v Evropě nikde nemáme. To všechno vlastně tak, jak se ty výrobní zařízení zdokonalovaly, tak oni to starý vždycky vyházeli, udělali si nový. Ale tam to zůstalo zakonzervovaný prostě v podobě, o který nikdo ani tady v Evropě neví, že to tam přitom stavili Španělé, že to je evropský, to není, že by to dělali Indiáni, jo. Takže takhle jako i jsme se dostali samozřejmě i jinam, ale většinou teda jsou to věci, které byly takhle tematicky vysloveně jako vyžádané.

0: Dozněla písnička, my jsme na cestách, cestujeme právě tady ze sklepení pod Pardubickým zámkem s profesorem Petrem Vorlem z penězi a za penězi. No já tu sebou mám, i když je kolem všude spousta pokladů, tak mám svůj kufřík, ten vy znáte, otvírám a vyndávám tady truhlu. Pan profesor se usmívá.
1: Truhla plná peněz s pokladem, ano.
0: Vy musíte mít poklady rád.
1: Poklady mám rád jako historický pramen, protože jsou velmi cenným pramenem nálezy mincí, ale problém je v tom, že dneska, jak jsou ty detektory, tak spousta těch pokladů prostě mizí, že nálezci rozkradou místo, aby je dali tam, kam patří.
0: Tak mě napadá, když jsme na cestách, je to i mimo naše území, hlavně třeba i to východočeské, kde to je populární vzhledem k těm různým bitvám, třeba 1866 a podobně, že se hledá cokoliv kovového, nejenom mince. Děje se to i v jiných zemích?
1: Tak samozřejmě detektoráři vlastně působí všude možně, akorát, že záleží na tom, jak jsou nastaveny zákony, že u nás je problém v tom, že vlastník pozemku je prakticky bezmocný, že proti tomu. Třeba v Británii tam to funguje úplně jinak, to jsou otázky nějaký koncese, kterou jako detektorář máte a pak musíte dodržovat nějaká pravidla a pak vám skutečně patří třetina hodnoty nálezu, třetina patří státu, třetina majiteli pozemku. U nás to není nějak reglementováno, ale pokud jsou jako detektoráři kultivovaní a jsou takoví mezi nimi, ano, to zase musíme pochválit, tedy spolupracují s muzeem a vědí, co mají dělat, tak se vlastně ta věc řeší. Takže jestliže najdou skutečně depot mincí, tak většinou to nálezné, které dostanou, odpovídá té tržní ceně, protože nálezné se u mincí počítá podle vědecké hodnoty a to je mnohonásobně řádově vyšší než ta cena tržní. Jo? Takže vlastně je to i pro toho nálezce je to výhodnější skutečně postupovat podle zákona, jednak mu pak nehrozí ten damoklův meč toho trestu. Ke mně se to pak dostává jako k soudnímu znalci, když určuju, jakou škodu způsobil nálezce tím, že rozkradl depot mincí, podle toho dostává ten flastr potom. Tak vlastně pokud postupuje podle zákona, tak v podstatě dostane stejnou částku, jako kdyby vlastně to prodal na trhu, ale nehrozí mu tam to nebezpečí zákony o postihu.
0: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 19 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. V Týništi nad Orlicí vznikne v kempu Písák workoutové hřiště. Cenový strop na paliva se zítra změní o jednotky haléřů. Zítra bude polojasno s teplotami do 29 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Týniště nad Orlicí vybralo dodavatele nového workoutového hřiště v kempu Písák. Vznikne vedle dětského hřiště u Brouzdariště a město za něj zaplatí 400 tisíc korun. Stavba je naplánovaná na červenec a srpen. Návštěvníci pak budou mít k dispozici například hrazdy, bradla, žebřiny, ručkovací sestavy nebo lavičku na posilování. Součástí bude také dopadová plocha z kačírku. Podobné zařízení v Týniště nad Orlicí dosud chybělo, říká nezávislý starosta Michal Procházka.
5: Co se týče workoutu v Týništi, byly určité pokusy na nějaké posilovací stroje. Jeden malý workout je v Rašovicích, naší místní části, ale takovýto workout, který v současné době stavíme na Písáku, v Týništi rozhodně není.
0: Maximální ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléřů. To je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů více než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu v úseku Ohnišov-Bohdašín, kde auto srazilo cyklistu. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Očekávejte tady možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje. Je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat. Takže ty tvary jsou městys, bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu. Mm-hmm. Vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městysi, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městysi, městysu, městyse. A jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, víte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi...
1: Šalamounská.
2: Tak. Je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost, jestli máme čas. Pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu, no. A on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní shodu u podstatných jmen středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
2: Je to
1: prostě
2: taková...
1: Špatně, tak.
2: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
2: Děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lhůt se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor, na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba
1: v čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, ty jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a

0: jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
0: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, jak když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
0: Jo, vy dostanete nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako koukal, jako vůbec to. Jak jestli je to
1: co
0: jako
1: to
0: možný.
1: Je za chlap?
0: Takže
1: to je, za
0: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
0: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
0: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá, říkám, to jo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a na to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslím, že říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě je to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát a říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvražd mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladej, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikdy neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím, po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti letech.
1: Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdýl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říká, tyhle, nejsem zvyklý jakovýhle dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji
1: teď,
2: trošku
1: ano,
2: jinak,
1: už
2: ale
1: děláte něco jiného,
2: asi
1: ano.
2: Se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolilo, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí ne to, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráde, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, tyhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: A shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby její oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Rocket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými Vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návrat z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobohatý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

s koltama si hrál, když střílel ani nezaslech, mám jen tichý vzdech, buď hodnej chlapče můj. Nenos kolty do města,

boty vyleštil a koně osedlal. Náboje v pásu doplnil, kolty do pouzder si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech. A máma za ním volala, nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Když dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, dalej whisky, poručil a pěstí ostu třáp. Když na ex sklenku otočil, je sotva chytal dech. A v uší zjel mu mámy hlas, nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smíchy řval, řekl barmane, ten cucák.

hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech.

0: šátek povolil, byli naposledy vzdech, teď navždy v hlavě zní mu hlas. Jano, skolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Colty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.
2: Znám.

Aby Daněka další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál, z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away. Make

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam Stýna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každej člověk jinej výraz má. Tam ten malej vypadá, že nemá zdání, kam s ním ten vlak vlastně uvádí.

Ten říká, že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má. Sám se ale hodně dlouho snaží,

brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc kam.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smetí. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně za to. Já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vníká.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je, já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skládáte, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mrač na kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej? No ten, co ho držíte? Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: byl hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
1: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu, opravdu machr, třeba Mozart.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
8: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Když si myslím, že no to je strašně těžká otázka, poněvadž to jak kdo, ne? Někdo je šťastný, prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: To ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale.
4: No.
7: on je šťastný?
4: Když zalejvá kytku.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No, to protože jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám ji snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Z přítku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Tady já přetlumočím, Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha, je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No.

0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
1: A jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
1: No.
0: A psal jsem text Hav, hav, hav, tvůj Miroslav.
1: Ano. No. Ano, ano, to se pamatuju.
0: No.
1: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
1: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
2: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok, schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.

0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, té relativity.
1: No ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdoty.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak. Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to, to mě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď sem.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

Verás, la triste, verás. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A, druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Dokoukáte, dokoukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, je.

měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráchu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme, jak si za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohoholem v lotu. Vzpomněl si na...
0: To šlo vlastně na všechny výstroje melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, no dobře, co už má, nehravost v sobě,
0: no,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Vy to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. Následujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Mahler, prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chváleno. Ale já jsem se to moc zdůrazňoval.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička, je to
3: prost. To ti budeme zpívat v krematoriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parté, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

Fromage sec, loup, ouche. Babadada, bado, von Kuhn, Dagen et Douchy. J'aime mes nouches, nouches. Ach, bože. Nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zaspívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... Já tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Ne, až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: Ne. Jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

nezachmuří. Přestože kolem padnou květy,

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barbuříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Frýdlantu. Víte, Jarko, mamka pocházela ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat.
0: Teď jsem to chtěla říct, dál... jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat,
1: no,
0: jak často
1: hodně,
0: se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rostenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, netež děti jedna ve Frýdlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá netež taky 2 děti, třetí netež už má.
0: Jaruško, ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: No, jak když žili, byli menší...
0: Hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo? Protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradce nebo do Kunratic, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vánoční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Mánovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějak extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících a vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, vidíte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti 3 a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzích pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít 3 děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze, ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: Jo, to je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se nad tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
1: Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Mě to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařu, bude. Byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije v vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý hled.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaši byli rozvedení a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale

0: Taky my jsme taky byli, jako já jsem měla tři, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl dvě. Takže jsme jich měli pět, ale potom jsme měli jednu jako dohromady, jo. Aha. Takže, ale šest, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat, no každý byl jiný, že jo.
1: No prostě. A jaké to bylo spojit ty dvě rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
0: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po třech měsících známosti, jo?
1: Aha.
0: Jsme se vzali, když jsme se znali tři měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly a prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme,
1: mm-hmm.
0: jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli s manželem, ta měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
1: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit dvě rodiny
0: jednu. No tak
1: jednu.
0: To víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám, tady známe lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci. Takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty právnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 právnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
1: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
0: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a to, já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek, to teda jo.
1: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
0: Prosím?
1: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
0: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý tři měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě. Takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam, mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
1: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
0: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
1: Tak děkujeme, že jste taky. S námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
0: zdraví. Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
1: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě, já jsem si dala nějaký hlas.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci, s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli povojensky předávala služba, prostě nádobí musel být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačinu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to že jo, takový křik. Mám se náma, jako sestrama. No. Uh-huh. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, to byl ten otec, byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě krumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku. A tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaké recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaní, poslušní, sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak, jsou z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon. Jste úžasná. Jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: komentoval negativně,
0: že jste si, že jste někomu pomohli?
1: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to, jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no. To víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidějou do talíře, že jo. Ano. No, takže.
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda, čím jste si prošli. A musíme končit, ale jenom prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože barák jí sice jako zůstal, nebo jí si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti na, třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli a to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí. Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let, mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano, ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem měl, teda já neměl jednu mámu, já měl dvě. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ano. To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: To je naprosto úžasné vás poslouchat. No. Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům. A když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, Pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. A to jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
0: Aha.
1: Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém no, všechno
1: říkám,
0: vrací.
1: Že jsem vodila oplácí. Vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuju vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem vám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Aha. Jedno za
1: paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7?
2: Jako nedokážu, protože já jako se nepohyblila. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičko,
2: no
1: zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku, zkuste mluvit dál. Ano?
2: No, no prostě, jak bych to řekla, já byla nejstarší, že jo?
1: Aha. A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela, Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem jakoby Francie.
0: Z Francie do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa, do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jaké to je vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povím.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprve rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku, teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej, nebo dospělá a tak už je ten vztah takový lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo, jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Ale asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty, nebo jak se chovají, jo, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávali.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom si měli o čem vyprávět, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
1: Dobrá. Tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří si poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po dvou letech, tak to už jsi byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli čtyři generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli čtyři generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch čtyřech, prababička, babička, manželka a dcera. To byly čtyři generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchán, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu. Ona říká, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám. Ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch čtyři generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a tři vnuci. Takže jsme tady raz, dva, tři generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Říkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový kladci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové,
0: tak vznikne nějaká, nevím, třecí plocha možná. No, v každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, tři generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, jak to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli tři generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, no tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedy, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stříčku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití tří generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj hlavu,
1: no. Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte jak v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
0: To je stěná stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití tří generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový,

0: Nikdo nic nepředstírá. Každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval, nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě. A když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička, nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně výdělečně činná, nebo zvečí, jak se to říká. A občas potřebuje, když malý je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička mohli dát. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
1: Oline, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
0: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barbuříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel takto zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, tam má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže, takhle. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže, že jsem já sem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládá mi vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Mami, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, a že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme.
0: Tak to je dohromady. Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, to je, se vidíte.
1: Oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. I to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna, mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý, ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo, pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Denodenně třeba i v Liberci se sázíme, ale měli bohužel brzy ten vodyšel.
0: Přesně tak by to mělo být, když sourozenci mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě
1: no,
0: po obou stranu.
1: A
0: řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, a přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo.
0: No,
1: a teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně dvakrát tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezký. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě, a on, teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový, že ona mě hodně jako pomáhá, psychicky mě pomáhá, no.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Zní to krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, no. A děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starají se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko není taková hezká celkem. A
0: budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu.
1: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl, už měli v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl hrát a velice o mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolnil. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel k tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležitý, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, tak kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A ty jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo, nás to budeme hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště a jedlo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takovéhle zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasa. Já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak bažanti a nebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on, když v nějaký bažen říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo, ale ty baby ty padaly ještě dřív než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nezdažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to holodá, tak ona zařvala hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu až bábu vyhodit jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, až na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne, teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v noclech, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta paruka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem ho nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Ač to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad, a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku, a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina, voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali, Kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi naleje svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky,

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský toče.

vaření, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale párník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete něma je, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to
3: vykládal.
2: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale seš mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ho tady já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy já musím návěští, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudrzy přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem neviděl. To mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval. U auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo. Ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem vlastně říkal všecky, protože ono po tobě opakoval historky, je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. Tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju
3: tak,
2: ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšper, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: šel
2: do... Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál možná, já nechci na tom nic měnit půl.
3: Tam se ani...
2: To byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: No. Já taky ne. Ne, taky ne.
3: Života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, byl jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ani zlata. Tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl, to
2: pochopitelně takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. ovšem nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty...
3: Dogy.
2: Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Dogo. No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, obaž. Ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Zlegrace, až myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se na domů smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
3: Ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, to, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa je nadšený, anebo prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám.
3: No. Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, jo. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde, nepozorovala, jak se zachovám, jo, tak já takhle, tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla, jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů, takový šel.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.